Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

set. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

0: Dobré ráno, Moravo, dnes čtvrteční. A to za tém 10. září. 4 minutky bude 5:30, v ranní jízdě rádia, přehlídka hitů pro dobrou náladu, která nás čeká v úvodu dnešní ranní jízdy. Tak možná si to někdo vyslechne v posteli, možná někdo v kuchyni u snídaně, někdo za volantem a někdo už v práci, ať tak nebo onak. Díky, že ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Toto bude ze Slovenska Mark Dana a jeho Country Girl. Přidá se Avicii, ale v tomto případě si říkal Timber. Je občanské jméno Tim Berling. No a po 5:30 v ranní jízdě rádia jich taky Valda Gang a asi se mi stýská. No tak komu se stýskalo po ochlazení po těch dvou tropických dnech, co jsme tady měli, tak si myslím, že ho potěší aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. Už za chviličku více.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Krásné ráno, Moravo, 3 minuty bude 5:30, před námi čtvrtek 10. září a ten bude podle meteorologů převážně oblačný, přechodně i polojasný. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 23 stupňů Celsia, na severu kraje místy jen kolem 19 stupňů. A jak to bude ve Zlínském kraji? Ve Zlínském kraji v odpoledních hodinách naměříte od 18 maximálně do 21 stupňů Celsia. A přidáme další teploty, ty ranní, Brno 13, Josefov, Bořetice, Modří po 15 stupních Celsia.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké čtvrteční ráno 10. září i na cesty zdravíme řidiči a řidičky. Opatrně aktuálně v Uherském Hradišti v Dlouhé ulici, probíhají tam práce na silnici, komunikace zcela uzavřena a bude až do 15. září. Tak opatrně si hem šťastnou čtvrteční cestu.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: Tak začneme samozřejmě tradičně, jak už jsme prozradili, hity pro dobrou náladu, ale za pár minut se podíváme i do kalendáře, odhalíme dnešní oslavenkyni. No a podíváme se taky na to, co se podařilo jednomu Američanovi před 180 lety. Krásné ráno, ať se vám daří.

0: Pět hodin a k tomu 37 minut přesný čas ve čtvrtek 10. září. Dobré ráno, Moravo, před námi Valda Gang a asi se mi stejská. Tento song pošleme dnešním oslavenkyním, či přesně řečeno oslavenkyni a oslavenci, ale až poté, co prozradíme, že přesně před 180 lety Američan Elias Howe získal patent na šicí stroj, který dokázal látku spojovat pomocí dvou nití a takzvaného vázaného stehu, tedy principu, na kterém dodnes funguje běžný šicí stroj. Tato konstrukce znamenala zásadní posun od ručního šití ke skutečně mechanickému. Američan přitom nepřemýšlel nad tím, že by něco takového vymyslel. Jeho inspirovala jeho vlastní žena, která doma šila, aby rodině pomohla s penězi, a on si říká, že by jí chtěl nějak tu práci usnadnit. A hle, nový stroj zvládl podle jeho patentu až kolem 250 stehů za minutu, což samozřejmě samotný člověk zvládnout nemohl. Zrodila se tak technologie, která zásadně změnila výrobu oblečení a pokud šicí stroj patří mezi vaše, řekněme, výrobní nástroje, přístroje, živí vás, tak ať se vám i dneska přišití daří. Už je to 180 let, co tento Američan Howe získal patent právě na samotný šicí stroj. A zavítáme také za poněkud modernějším objevem. Přesně před 42 lety 10. září roku 1984 přišel britský genetik Alec Jeffries na něco, co navždy změnilo kriminalistiku. V laboratoři si prohlížel rentgenový snímek DNA a najednou pochopil, že každý člověk má DNA jedinečný vzorec jako genetický otisk prstu. A zajímavé je, že vůbec nehledal způsob, jak třeba chytat zločince. Zkoumal dědičnost a porovnával DNA jedné své laborantky s DNA jejich rodičů. No a o dva roky později, jak už to tak prostě v životě chodí, jeho metoda pomohla vyšetřovat první vraždy a dnes se podle DNA identifikují pachatelé, oběti i lidé, kteří byli třeba neprávem podezřelí. Z jednoho nenápadného snímku v laboratoři tak vznikl nástroj, bez kterého si moderní kriminalistiku skoro neumíme představit. No a když jsme na začátku říkali, že Valda Gang a asi se mi stejská, respektive tato kapela nabídne tento song dnešní oslavenkyni, tak pojďme se podívat do kalendáře. Ve čtvrtek 10. září má svátek Irma. No, máme jich tady po skromu na Veselsku, Bučovicku i Mikulovsku, bychom je spočítali na prstech jedné ruky, ale třeba na Zlínsku jich je 15, taky tam samozřejmě gratulujeme. No a na Slovensku má pak svátek Olek. Tak u nás Irma, na Slovensku Olek, posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dvě minutky po tři čtvrtě na šest a ve čtvrteční radní jízdě tam 10. září Journey. Už za chvíličku další zitu pro dobrou náladu. Třeba česká zpěvačka Majla, anebo Sugar Babes. Teď už ale skřeťák a ranní vtípek, dobré jítro.
1: No krásné ráno, to se baví dva kamarádi a tady neříká, čveče, ty jsi se zase vyspal se svojí ex? No tak já jsem nechtěl, ale víš co, nějak nám to uklouzlo. Aha, takže ne pohlavní styk, ale pohlavní smyk.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: po šesté, kromě jiných a dalších, třeba taky Five. Damiano David. A ze čtvrteční raní zde rádejch na celou jižní a jihovýchodní Moravu vyrazí taky kapela Miraj. Policie varuje žáky a učitele před zneužitím účtů bakalářů. Podrobnosti nabídne Indrost prvních dnešních čerstvých jomravských zprávách rádiek za tem 10. září. No a kdo se těšil nějaké to ochlazení, tak si myslím, že mu dnešní předpověď počasí bude vyhovovat. Už za chvilečku budeme konkrétnější. Hezké čtvrteční jítro a díky, že jste s rádiem Jich, s rádiem Jižní Moravy.
1: Na rádiu Jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, za minutku bude 6.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Policie varuje žáky a učitele před zneužitím účtu bakalářů a Zlín má nové rehabilitační centrum za 25 milionů. Policie vyzvala rodiče, žáky i učitele, kteří používají systém bakaláře, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje na dva případy, kdy se někdo pravděpodobně naboural do studentského účtu a jeho jménem rozeslal výhružnou zprávu. Policisté doporučují používat silná a jedinečná hesla, nezdílet přihlašovací údaje a dávat pozor na podvodné zprávy, které se je snaží vylákat. Při podezřelé aktivitě je vhodné heslo okamžitě změnit a kontaktovat školu. Ve Zlíně otevřelo nové pracoviště rehabilitace a fyzioterapie v ulici 2. května. Péči nabídne dospělým i dětem, včetně novorozenců a kojenců, stejně jako pacientům po úrazech nebo operacích. K dispozici bude například fyzioterapie, vodoléčba, elektroléčba, lymfoterapie, ultrazvuk, vysokovýkonný laser nebo léčba chladem. Do vybudování a vybavení centra investoval provozovatel přes 25 milionů. Pacientům se žádankou od lékaře péči hradí veřejné zdravotní pojištění a pracoviště má smlouvy se všemi hlavními pojišťovnami. Fotbalové Slovácko posiluje na poslední chvíli ofenzívu. Ze Sigmy Olomouc přichází na hostování do konce sezóny Jan Fiala. Téměř dvoumetrový útočník může hrát i na pravém křídle, v lize má zatím 48 startů a dvě branky.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Tak nám naštěstí zase něco málo popršelo, pořád lepší jak drátem do oka. Jak to bude vypadat dnes? Čtvrtek 10. září už žádné tropické ani dokonce letní teploty nenabídne. Podle meteorologů dnes bude převážně oblačno, hlavně odpoledne. Může být přechodně i polojasno, místy už i dopoledne. No, teploty dnes maximálně do 22 stupňů Celsia, na severu kraje místy dokonce jen kolem 18 stupňů. A to v Jihomoravském kraji, v tom Zlínském naměříte odpoledne od 18 do 21 stupňů a po ránu Břeclav, Svatobořice, Mistřín i Kobylí po 15 stupních Celsia. Zdravíme i do újezdu u Brna, kde měříte také rovných 15 stupňů.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Hezké zářijové ráno i na cesty. Připomínáme, v Uherském Hradišti v Louhé ulici probíhají práce na silnici, komunikace uzavřena a bude až do 15. září. Tak opatrně a si jen šťastnou čtvrteční cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Brno mělo velký plán, jak zaplnit střechy městských budov solárními panely a ušetřit za elektřiku. Už jsme o tom hovořili. Místo solárního ráje je to docela fiasko. Více za chvilku.

Vinčujeme krásné čtvrteční ráno dnes s datem 10. září, no a 8 minut po 6. hodině se zaměříme na soláry. A to v Brně. Měl to být doslova do písmene skoro solární ráj. Na střechách městských budov mělo vyrůst až 650 fotovoltaických elektráren, jenže zatím je jich v provozu 9. Původní plán počítal s investicí kolem 1,5 miliardy korun. Panely měly být třeba na školách, školkách nebo budovách městských firem a městu postupně šetřit za elektřinu. Určitě si vzpomínáte, o tom už jsme tady na rádu jich hovořili. Jenže z velkého plánu se postupně ukrajovalo. Ukrajovalo se hodně. Firma Sako Brno Solar má dnes úvěry, malé příjmy a za poslední roky nazbírala ztrátu přes 71 milionů korun. Abychom ale nebyli úplně nespravedliví, další zařízení už stojí víc, tedy těch dalších zařízení už stojí víc na těch střechách. Podle vedení měst je jich hotových 48 a na podzim by se jejich počet mohl dostat zhruba na 60. Jenže pozor, to je velmi důležité. Hotová elektrárna ještě neznamená, že už opravdu vyrábí. Proto jsme říkali na začátku, že mělo vyrůst 650 fotovoltaických elektráren, jenomže zatím jejich provozu pouhá devítka. No podle Petra Hladíka, který projekt dřív prosazoval, za problémy může kombinace změn v projektu, vyřazování některých budov, chybějících peněz na jejich úpravy a taky krach dodat.

0: dodavatelské firmy. Takže místo stovek elektráren zatím Brno počítá hlavně to, co už stojí, co ještě neběží a kolik celý ten solární příběh nakonec bude koho jiného než daňové poplatníky stát. 10 minut po 6. hodině, pojďme k něčemu veselejšímu. Dáme si další hity pro dobrou náladu a pak si odhalíme čtvrteční ranní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6:17 přesný čas, ve čtvrtek 10. září, toto v ranní zděrádek byly afterparty, ona lubí pomaranče, poslali jsme trošičku ty vitamíny, které budeme potřebovat příchodem podzimu. No a co nevidět, dáme třeba další hity pro dobrou náladu, čekají nás Miraj a nebo Kylie Minogue. A teď taky odhalení čtvrtečního ranního tématu. Mimochodem, jednu z vašich dnešních odpovědí odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Artia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Ten lze využít jak pro děti, tak i pro dospělé. Jen připomenu, že umělecký ateliér Artia v Břeclavi je místo, kde se malování mění v zážitek, nabízí výtvarné kurzy pro děti i dospělé, skupinové i individuální lekce, zážitkové malování, tematické programy a originální narozeninové oslavy. U dětí nejde jen o výsledný obrázek, ale především o radost z tvorby, vlastní fantazii, zážitek a možnost na chvíli vypnout od běžných. Musíš a nesmíš. Více na www.timeaturciak.art, chcete-li art. Tak dámy a pánové, 3700 korun, takový je poukaz připraven do dnešního ranního tématu. A o čem, že to dneska bude? Jak by se podle vás měl jmenovat pes, na kterého stačí zavolat a otočí se po něm půlka ulice? Hledáme co nejvtipnější psí jména, taková, která by na procházce zaručeně vzbudila pozornost. Tak sem s nimi, pošlete nám své nejlepší nápady třeba na linku 606-703-889, jde to SMS-kou i WhatsApp zprávou, anebo to můžete posílat rovnou na Facebook Rádia Jih. Čím větší úlet, tím lépe. Tak díky. Už teď děkujeme za vaše jistě vtipné komentáře. Ty první nabídneme těsně před 7 v éteru ranní jízdy Rádia Jih. A do toho éteru teď míří slibovaná kapela Miraj. Krásné ráno, ať se vám daří. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Život plyne dál.

0: dneska je už čtvrteční ráno, Moravo, 5 minut bude 6:30, toto byla zpěvačka Kylie Minogue, další várka hitů pro dobrou náladu, ve čtvrtek 10. září připravená, tak už co nevidět, Jennifer Bay, Miley Cyrus, nebo Chinasky. Už za chviličku další krátké jihomoravské zprávy. Dneska prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Zavítáme za vámi na cesty třeba do Uherského Hradiště, odkud máme střídy maršala Malinovského hlášenou dopravní nehodu. No a zaměříme se i na ranní moravské teploty. A jak už zazilo v aktuální předpovědi počasí, dnes žádné tropické ani letní teploty očekávat nemáme.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, minuta bude 6:30.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Dětské oddělení nemocnice Kyjov má 14 nových postýlek se zdravotními matracemi a 7 infuzních stojanů. Vybavení za 390 tisíc korun nemocnici darovala nadace Sokrates Pavla Holešinského ze Šarděc. Výrazný bytový dům v Křenové ulici v Brně už získal svou typickou ostrou hranu a skosenou špici, díky kterým připomíná londýnský mrakodrap The Shard. Hrubá stavba je hotová a dělníci teď dokončují fasádu a pracují na interiérech jednotlivých bytů.
12: Počasí.
13: Aktuálně měříme v Břeclavi 15 stupňů, tu samou teplotu hlásí Krumvíř, Bořetice a Kunovice.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Dopravní nehoda v Uherském Hradišti a odstavené vozidlo na dálnici D1. Zdravíme řidiče a řidičky. Dnes ve čtvrtek 10. září tady máme v ranní jízdě rádi dopravní servis. V Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského se srazilo osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržíte se nárazově. A na dálnici D1 na 225. kilometru směrem od Brna na Vyškov stojí u kranice nepojízdné nákladní auto. V místě další nákladní vozidla nebezpečně vybočují, tak opatrně. Sihem šťastnou čtvrteční cestu.
14: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Masarykův okruh v Brně čeká jeden z vrcholů letošní sezóny. O víkendu nabídne rychlá auta, těsné souboje i pořádnou porci závodní atmosféry. Více už za pár minut, ale už teď můžeme říci, že tam budou i formule.

0: Věříme a držíme vám pěsti, aby se i dnes dařilo vše, na co sáhnete. 6.37, aktuální čas, to nevět Činasky anebo Linkin Park. Teď ale na ten závodní okruh, jak jsme ostatně před pár minutkama slíbili, protože jestli máte rádi rychlá auta a vůni benzínu, o víkendu si v Brně přijdete určitě na své. Masarykův okruh čekají Masaryk Racing Days a na trati bude opravdu rušno. Dorazí závodní speciály GT, cestovní vozy a hlavně skoro 40 Formulí 4. Právě tato série je pro mladé jezdce jedním z prvních velkých kroků na cestě profesionálním sportem. Co mají společného jezdci Formule 1? No tak řada z nich prošla na počátku kariéry právě Formuli 4, takže je klidně možné, že tam uvidíme někoho, kom se za pár let bude mluvit mnohem více, a to třeba i v souvislosti právě s Formulí 1. Závodit se bude v sobotu 12. a v neděli 13. září na brněnském autodromu a nebude to jen o dění na trati. Chystá se pitwalk, autogramiády, závodní simulátory, výstava aut nebo dokonce sobotní kino přímo na cílové rovince. Čeká vás tedy víkend plný rychlosti, nabitý napínavými souboji a fanouškovskými emocemi. No a Masarykův okruh v Brně zve celou rodinu. Tak pokud nevíte, co s víkendem a jak jsme říkali na začátku, máte rádi rychlá auta a vůni benzínu, je jasné, kam vyrazit.
1: Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci Po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cimbalovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Aeroklub Holíč vás zve na den otevřených dveří. V sobotu 12. září od 10 hodin na letišti v Holíči uvidíte legendární proudové letadlo L-29. Těšit se můžete také na akrobatické vystoupení a další letecké zážitky. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na www.letiskoholíč.sk. Přijďte si užít den plný létání na letiště v Holíči.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční ranní náře z podání kapely Linkin Park, minutku po 7:45. Co nevidět, Kaiser Chiefs, teď ale k našemu rannímu tématu. Jak by se podle vás měl jmenovat pes, na kterého stačí zavolat a otočí se po něm půlka ulice? Hledáme nejšílenější, nejvtipnější a možná také nejméně praktické jméno pro psa, na které když zavoláte, tak zpozorní celá ulice. A navíc jednu z odpovědí odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Artia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Lze ho využít jak pro děti, tak i pro dospělé. Tak pojďte do toho, jak by se měl jmenovat váš pes, aby na jeho zavolání reagovalo celé okolí.
1: Napsala Hanka, kdyby se jmenoval Pozor, určitě by neunikl pozornosti. No jen si představte, že na někoho někde v parku voláte jménem. Je pravda, že když by se jako uláká, jako je Pozor ke mně, tak jako možná by se k tomu danému člověku, který by v ten daný moment venčil psa, se běhli úplně všichni.
0: No Hani, dobře ty, to je hodně vysoko vyhozená laťka, co kača. Asi bych mu dala jméno Lulánek, takže bych volala Lulánku k noze. No možná by se otočilo docela dost chlapů, jejíž přítelkyně anebo manželky říkají třeba Lulánku, že?
1: No je, je.
0: Ty bys byl jedním z nich, ne?
1: Nikola napsala, jako co si budem být v Americe, tak volím Help. Help come here.
0: No, taky zajímavá.
1: To je něco obdobného jako naše Pozor, no.
0: Taky zajímavé jméno, zajímavý příspěvek. Co Soňa? No moje kolegyně, respektive mojí kolegyně dcera, když byla malinká, prohlásila, když přivezli domů pejska, že se bude jmenovat... No.
1: No to nejde, co? No.
0: K... No. Ticho, Unda. A tady si myslím, že by psaň... Tady si myslím, že by psaní budil pozornost. No asi zřejmě tady si myslím, že by
1: jako
0: prostě...
1: Jakože hafan by budil pozornost, no, to určitě, rozhodně, no.
0: No tak ale Soni teda dobře to. Dobře to pojmenovala ta dcera. To jako teda, kdybychom chtěli fakt jako nějaké jméno pro hafana, aby se otočilo celé okolí, minimálně půlka ulice, tak toto jméno, které bohužel nemůžeme poránu tak nahlas a vůbec ani potichu říci, tak to teda jakože ano, to jo, no. Tak jak by se podle vás měl jmenovat pes, na kterého stačí zavolat a otočí se po něm půlka ulice? Pevně věřím, že jste si všechny trumfy z rukávu nevytáhli, ale teda, už jsem to říkal, hodili jste tu laťku hodně vysoko. Já si myslím, že by se ten pes mohl jmenovat třeba i Zdarma. Jo, v dnešní době jako zdarma
1: ke mně.
0: A to ani, abych první to zdarma, až potom mi řekl ke mně. Zdarma, kdyby se jmenoval ten pes, tak by taky
1: a
0: se
1: a za druhou stranu by si všichni kolem mysleli, že něco nabízíš nebo něco.
0: No však právě proto by se všichni otočili a o to dneska ne. Tak se nezapomeňte zapojit do dnešního ranního tématu SMS-kou WhatsApp zprávou na 606 703 889, jde to i přes Facebook Rádio. Připomínáme, jednu z odpovědí odměníme poukazem v hodnotě 3700 korun.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pošleme i B-Rexu. Stejně jako ve čtvrtek 10. září další čerstvé jihomoravské zprávy. Nemocnice Kyjov dostala pro dětské oddělení nové postýlky a infuzní stojany. Podrobnosti už za chviličku. No a co se týče předpovědi počasí, naprostá otočka. Včera ještě tropy, dneska ani ne letní teploty.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyber.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
0: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
3: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Je 7 hodin, krásné čtvrteční ráno, Moravo.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Dětské oddělení nemocnice Kyjov má 14 nových postýlek se zdravotními matracemi a 7 infuzních stojanů. Vybavení za 390 tisíc korun nemocnici darovala nadace Sokrates a výrazný bytový dům v Křenové ulici v Brně už získal svou typickou ostrou hranu. Dětské oddělení nemocnice Kyjov má 14 nových postýlek se zdravotními matracemi, dostala také 7 infuzních stojanů. To vše ve vybavení za 390 tisíc korun darovala nadace Sokrates Pavla Holešinského ze Šardic. Nové postýlky nahradí část dosavadního vybavení a mají dětem zpříjemnit pobyt v nemocnici. Infuzní stojany zase usnadní zdravotníkům péči o malé pacienty, kteří potřebují infuze. Oddělení navíc dostalo od Datky Vracov nové povlečení za 6,5 tisíce korun. Výrazný bytový dům v Křenové ulici v Brně už získal svou typickou ostrou hranu a také skosenou špici, díky kterým připomíná londýnský mrakodrap The Shard. Hrubá stavba je hotová a dělníci teď dokončují fasádu a pracují na interiérech jednotlivých bytů. Projekt nabídne pouze bydlení bez obchodů a služeb v přízemí. Dokončení stavby a kolaudaci plánuje developer zhruba za 3 měsíce.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Otočka 180 stupňů Celsia. Včera jsme tady měli tropické teploty, dneska ani ne letní, protože nejvyšší odpolední teploty dnes podle meteorologů vyšplhají maximálně na 22 stupňů Celsia. Navíc na severu kraje místy jen kolem 18 stupňů. Ve Zlínském kraji dnes maximálně 21. A k tomu bude převažovat oblačno. Hlavně dopoledne může být přechodně i polojasno. Večera v noci postupně od jihu přibývání další oblačnosti. 2,5 minutky po 7. hodině ještě mrkneme na ranní teploty. Veselý nad Moravou Prušánky 14, stejně jako Sokolnice, 15 měříte po ránu v Rakvicích.
12: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Znovu taky na cesty. Připomínáme, v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského se srazilo osobní auto s dorávkou. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržíte se nárazově a opatrně taky na dálnici D1. Na Rvůsten 25. kilometru směrem od Brna na Vyškov stojí stále u krajnice nepojízdné nákladní auto. Šťastnou čtvrteční cestu.
10: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
9: Za chviličku další hity pro dobrou náladu. No a co nevidět, dámy a pánové, mrkneme třeba také na Den boje proti světelnému znečištění. Je to tak. Je čtvrtek 10. září, jste ve společnosti Ranní jízdy Rádia Jih a my si to nesmírně ceníme. 3,5 minutky po 7. pro vás.

0: 15 minut po 7 hodině ve čtvrteční raní z Gerády a jejich malá lekce francouzštiny. Za chviličku No Name a nebo Madonna. Máme tady čtvrtek 10. září a na ten dnešní den připadá den s názvem Jsi v pořádku? Ano, jsi v pořádku? V tom věčném kolotočí práce, rodiny, nákupů a povinností často zapomínáme vnímat lidi kolem sebe. Přitom možná právě vedle vás sedí v kanceláři kolega, který je dnes nápadně tiší než obvykle, nebo máte kamaráda, který se už delší dobu sám neozval. Zkuste dnes udělat jednu malou věc. Zvedněte telefon, pošlete krátkou zprávu nebo se jen tak zastavte na pokec, na kus řeči. Čtyři obyčejná slova. Jsi v pohodě, kamaráde, totiž dokážou zvrátit i ten nejblbější den na světě. A o tom má právě dnešek být. Tak myslete na to, na 10. září připadá den s názvem Jsi v pořádku? No a dnes slavíme Den boje proti světelnému znečištění. Všichni samozřejmě řešíme smog z výfuku nebo komínu, ale ten světelný je prý stejně zrádný. Příroda potřebuje noc k regeneraci, hmyz totiž blázní kolem svítících lamp, ptáci kvůli ním zpívají ve dvě ráno a my lidé na tom nejsme o moc lépe. Moderní displeje telefonů a televizí, ale i ledkové pouliční lampy totiž září vlnovou délkou, respektive takzvaným modrým světlem, které přesně napodobuje jasné denní nebe. Pokud tedy do půlnoci projíždíte sociální sítě nebo vám do ložnice svítí oknem, tělo vůbec netuší, že má jít spát. Tak schválně, zvládnete dneska večer se západem slunce přepnout mobil do nočního režimu se žlutým filtrem nebo ho rovnou nechat v jiné místnosti a k tomu zatáhnout pořádně závěsy. Mimochodem, když už jsme zmínili ty pouliční lampy a hmyz, tak vězte, že právě oni fungují jako smrtící světelné pasti pro noční pilovači a hmyz. Kolem jednoho svítidla za jedinou noc prý uhyne vyčerpáním nebo útokem predátorů v průměru 100 až 150 kusů nočního hmyzu, což dramaticky samozřejmě narušuje potravní řetězec ptáků i netopírů. Tak tolik i ke dnu boje proti světelnému znečištění, jež připadá na dnešní den, čtvrtek 10. září. No a ten dnešní den je den D také pro Irmu, jež má po celý dnešní den svátek. Gratulace po ránu míří na Hodonínsko, Brněnsko, Slavkovsko. Tady bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Mimochodem na Slovensku má pak svátek Olek. Takže oběma posíláme právě teď hudební dárek v 7 hodin a 14 minut se čtvrteční ranní jízdy No Name a Žili.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:20 ve čtvrteční raní s Jamarona v zákoličku BB Rexa DJ David Guetta. Že to nemají silničáři na cestách jednoduché, to už jsme v raní jízdě rádech potvrdili několikrát. Indro tady má ale další docela bizarní důkaz.
1: No to rozhodně. Silničáři na tachovku zažili po svačině návrat k autu, který asi zrovna si nepředstavovali, na který jen tak nezapomenou. U jejich odstavené dodávky totiž stál úplně nahý muž, držel se kliky a kýval se ze strany na stranu a byl úplně prostě na maděru. Pracovníci správy a údržby silnic plzeňského kraje proto i hned zavolali policii. Kuriozní případ se odehrál v tomto týdnu. Policisté na místě zjistili, že jde o 21-letého mladíka, takový picmošek mladý, který byl úplně mimo. Podle jejich informací byl pod vlivem pervitinu, nebyl v dobrém psychickém stavu. Hlídka proto přivolala také záchranáře. Ti muže po sklidění převezli do psychiatrického zařízení, kde ho teď budou zkoumat, jestli v té hlavě něco má, a nebo tam nemá vůbec nic. Silničáři si samozřejmě tu neobvyklou scénu natočili a video nakonec dokonce zveřejnili na sociálních sítích, takže se tím teď baví lidé. Sami i s nadsázkou zařadili do svého pomyslného archivu kuriozit, se kterými se přeci jenom nesetkávají úplně tak každý den, jsou zvyklí na ledacos, ale že jim u auta stojí nahý borec a drží se za kliku a kývá se ze strany na stranu, to doopravdy každý den nemají.
0: No, smutný pohled, jak se někteří lidé dokáží zrychtovat. 7:22, za kličku další hit pro dobrou náladu.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jindro svůj základečku dorazí opět a znovu do studia Raní zdy Rádejch a nabídne tentokrát krátké čtvrteční jihomoravské zprávy, tedy další porci zpráv, abyste věděli, cože se na jižní a jihovýchodní Moravě děje.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: 7:30, chcete tedy půl osmé, hezké čtvrteční jítro.
7: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Policie vyzvala rodiče, žáky i učitele, kteří používají systém bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje na dva případy, kdy se někdo pravděpodobně naboural do studentského účtu a jeho jménem rozeslal výhružnou zprávu. Ve Zlíně otevřelo nové pracoviště rehabilitace a fyzioterapie v ulici 2. května. Péči nabídne dospělými dětem, včetně novorozenců a kojenců, stejně jako pacientům po úrazech nebo operacích.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Aktuálně měříme v Uherském Hradišti 14 stupňů, stejnou teplotu hlásí i Kněžduk, Němčičky a Boršice.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: Na dálnici D1 na 210. kilometru směrem z Výškova na Brno stojí na začátku připojovacího pruhu porouchaná dodávka. Dejte velký pozor. Šťastnou čtvrteční cestu.

Minutku po polosmé, Krištof a Srdce být. Navigace nám má cestu zrychlit, jenže podle vědců může ve chvíli, kdy používá příliš mnoho řidičů, najednou způsobit pravý opak.

0: vyrazili třeba i mimo republiku a na volantu jsme měli mapu a hledali jsme cestu, zvláště pak, když jsme potom dojeli třeba do centra Vídně, že? Samá tam jednosměrka, tak jsme točili tou kulatou lopatou doleva, doprava, teď nevěděl člověk, co má dřív sledovat, jestli provoz nebo tu mapu. No dneska máme všichni v mobilních telefonech navigace, takže je to jednodušší. I když, jak jsme řekli na začátku, navigace nám cestu má zrychlit, ale podle věců může ve chvíli, kdy používá příliš mnoho řidičů, najednou způsobit pravý opak. Možná to právě znáte i vy, navigace vám poradí, tak tudy pojedeš rychleji, jenže úplně stejný nápad, stejný typ od navigace dostane ve stejnou chvíli dalších pár stovek nebo tisíce řidičů. Podle nového výzkumu tak mohou navigační aplikace ve městech dopravu paradoxně ještě zhoršit. Vědci to zkoumali alespoň v Římě, Miláně a Florencii a zjistili, že navigace často posílají velké množství aut na stejné hlavní tahy. Kdyby je používali úplně všichni řidiči, podle simulace by se auta soustředila jen na zhruba 14% dostupných cest a výsledkem mohou být větší kolony, no a také vyšší emise. Když je ale provoz slabší a navigaci nepoužívá úplně každý, pořád může naopak pomoct najít rychlejší a úspornější cestu, ta samotná navigace. Takže ta navigace není problém sama o sobě, horší je, když všem najednou poradí úplně to samé. Tak na jedné straně asi ano, rozumíme těm věcům, na stranu druhou, když prostě cesta z bodu A do bodu B je jenom jedna, no tak ta navigace nám asi nemůže nabídnout nějakou jinou alternativu, ne?
1: No to rozhodně ne, no a když už potom teda někdy, jak říkáš, tu alternativu nabídne, tak člověk musí přece počítat s tím, že samozřejmě ji může využít i někdo jiný a tak na tom místě to třeba bude taky s nějakým s tím spožděním.
0: Tak exponované.
1: Takže si vybíráš mezi tím obřím spožděním, co vidíš před sebou. Mně se to stalo teď třeba při cestě na letní dovolenou. Viděl jsem před sebou, že se to zvyšuje. Z 5 minut bylo už asi 4:40, no tak samozřejmě člověk si řekl OK, tak tady v té poslední možnosti, co ještě mám jako sjedu. A člověk musel počítat, že to bylo v Chorvatsku a jsou tam mítné brány, že na té mítné bráně pak samozřejmě taky bude vyšší fronta, protože lidi tam hold prostě odbočí, aby sjeli v ten daný moment z dálnice a celé to bylo. Ale vyplatilo se to, protože místo zdržení nějakých 45 minut, to bylo zdržení asi 5 minut, takže se to vyplatilo. A určitě na té mítné bráně tam při tom sjezdu nebývá tolik lidí. Bylo vidět, že tu navigaci používalo více lidí a ti, kteří nepoužívali, do toho vjeli. Jako no,
0: takže... Tak třeba uvidíme časem, ty navigace budou natolik chytré, že řeknou tak, tento Karel pojede tadyma, Frantu pošleme tam. A aby toho nebylo málo a stává se to velmi často, Pepek pojede přes pole, zůstane tam v blatě a potom tam dojde novináři a budou ho fotit. A co tady děláte? Proč se jedete? Tady není žádná cesta. Mě jsem poslala navigace.
1: I to je všechno možné.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zpěvačka Olivia Rodrigo, 11 minut před 8, krásné čtvrteční ráno, Moravo. Pojďme k radnímu tématu, ptáme se, jak by se podle vás měl jmenovat pes, na kterého stačí zavolat a otočí se po něm půlka ulice. Hledáme dneska z rána co nejvtipnější psí jména, taková, která by na procházce zaručeně vzbudila pozornost. A nezapomeňte, jednu z odpovědí odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Artia Břeclav v hodnotě 3700 korun a ten poukaz lze využít jak pro děti, tak i pro dospělé. Podrobnosti na www.timeaturciak.art. No a teď už k těm vašim vtipným komentům.
1: Já teda ale musím říct na začátek, že když se na to tak jako dívám, tak naši posluchači mají jako hodně smysl pro humor. Dneska je to, za mě fakt dost dobré a výborné vtipné. Diane napsala, já bych mu dala jméno Kubíček. To je 100% úspěch na dětském hřišti.
0: Přidává se na Facebooku Rádia Chyverče, ahoj všichni, 100% by zabralo jméno Sex zdarma.
1: Ahoj kluci, další zpráva. Kdyby se měl náš pes jmenovat Pivo a volat na něj třikrát Pivo, kde jsi, tak si řeknou lidi, že buď jsem blázen, anebo alkoholik z léčebny.
0: No ale rozhodně by se všichni otočili to a rozhodně. O to dneska jde. Zdraví nás i Pavel do rádia, my ho taky. Píše nám, já bych svému psovi dal jméno Hej. Už jen ta představa, že mi na ulici uteče a já za ním křičím hej, pojď sem, nebo hej, k noze. Myslím, že by se nejeden kolem jdoucí otočil. No to rozhodně, Pavle, tak i tobě moc děkujeme a ptáme se dál, jak by se podle vás měl jmenovat pes, na kterého stačí zavolat a otočí se po něm půlka ulice. Dejte vědět přes Facebook rád jejich další SMSky, WhatsApp zprávy, směřujte na linku 606 703 889. Další vaše příspěvky nabídneme po 8. hodině. No a po 8. hodině taky někdo z vás získá poukaz na výtvarný kurz v ateliéru Artia Břeclav v hodnotě 3700 korun, protože to je odměna za ten nejvtipnější koment ve čtvrtečním ranním tématu.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
4: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going

0: Stejně jako je v Čefárna a Miraj. I dnes ve čtvrtek 10. září pro vás máme připraveny čerstvé jihomoravské zprávy, ale zamíříme i do Zlína. Již má nové rehabilitační centrum za 25 míčů. Podrobnosti už za chviličku, přidáme aktuální předpověď počasí. Dneska žádné tropy neočekávejte ani letní teploty. Meteorologové říkají, že si máme na dnešek odpočinout. Podrobnosti už za chviličku.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
1: Přijďte na nominační výstavu Slovácké podoblasti do Salonu vín České republiky. V Bzenci v pátek 18. už od 16. hodiny a v sobotu 19. září od 11. Čeká vás bezmála 800 vín, v sobotu navíc desítky veteránů, občerstvení i speciální prohlídky zámeckých sklepů s exkluzivní degustací. Po oba dny i cymbálová muzika. Vstupné se neplatí. Více informací na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
6: Krásné čtvrteční ráno, Moravo, máme minutku po 8.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Policie varuje žáky a učitele před zneužitím účtu bakalářů a Zlín má nové rehabilitační centrum za 25 milionů. Policie vyzvala rodiče, žáky i učitele, kteří používají systém bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje na dva případy, kdy se někdo pravděpodobně naboural do studentského účtu a jeho jménem rozeslal výhružnou zprávu. Policisté doporučují používat silná a jedinečná hesla, nezdílet přihlašovací údaje a dávat pozor na podvodné zprávy, které se je snaží vylákat. Při podezřelé aktivitě je vhodné heslo okamžitě změnit a kontaktovat školu. Ve Zlíně otevřelo nové pracoviště rehabilitace a fyzioterapie v ulici 2. května. Péči nabídne dospělými dětem, včetně novorozenců a kojenců, stejně jako pacientům po úrazu. K dispozici bude například fyzioterapie, vodoléčba, elektroléčba, lymfoterapie, ultrazvuk, vysokovýkonný laser nebo léčba chladem. Do vybudování a vybavení centra investoval provozovatel přes 25 milionů korun. Fotbalové Slovácko posiluje na poslední chvíli ofenzivu. Ze Sigmy Olomouc přichází na hostování do konce sezóny Jan Fiala. Téměř dvoumetrový útočník může hrát i na pravém křídle. V lize má zatím 48 startů a dvě branky.
8: Počasí.
10: Tak Jindro smluvil o bránkách a já říkám, tak toto je gól, protože takovou otočku v počasí, to jsme tady dlouho neměli. Včera ještě tropy, dneska maximálně 22 stupňů Celsia, i když na severu Jihomoravského kraje rtuť teploměru může ukázat maximálně třeba jen na 18. Ve Zlínském kraji maximálně 21. Co k tomu? Meteorologové očekávají převážně oblačno, hlavně dopoledne může být přechodně i polojasno, večera v noci pak postupně od jihu přibývání další oblačnosti. Aktuální teploty: Vrbice na Pajedla 14, Uherské Radiště, Velké nad Veličkou 15 stupňů Celsia.
11: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
10: A znovu ve čtvrtek také na cesty na D2 na 58. kilometru ve směru na Brno. Dejte pozor na porouchané osobní auto odstavené na krajnici a na D52 mezi 19. a 9. kilometrem ve směru na Brno probíhají na krajnici práce údržby. Tak projíždějte velmi opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: Brno mělo velký plán, jak zaplnit střechy městských budov solárními panely a ušetřit za elektřinu. Ano, o tom jsme hovořili. No ale jaká je realita? Prozradíme už za chvilku.

for me. V Brně to měl být skoro, řekněme, solární ráj. Na střechách městských budov mělo vyrůstat 650 fotovoltaických elektráren, jenže zatím je jich v provozu jen 9. Původní plán počítal s investicí kolem 1,5 miliardy korun. Určitě si o tom šeptali, štěbetali ptáčci na střechách jistou dobu, i tady na rádiu jsme to probírali. Panely totiž měly být třeba na školách, školkách nebo budovách městských firem a městu postupně měli šetřit prachy za elektřinu. Jenže z velkého plánu se postupně ukrajovalo a docela ve velkém. Firma Sako Brno Solar má dnes úvěry, malé příjmy a za poslední roky nazbírala ztrátu přes 71 milionů korun. Abychom ale nebyli úplně nespravedliví, dalších zařízení či další zařízení je více, už jich stojí více podle aktuálního.

0: Aktuálních dat podle vedení města je jich hotových konkrétně 48 a na podzim by se jejich počet mohl dostat zhruba na 60. Jenže pozor, hotová elektrárna ještě neznamená, že už opravdu vyrábí. V současné chvíli je v provozu vyrábí pouhopouhých 9 elektráren. Mimochodem podle Petra Hladíka, který projekt dříve prosazoval ve velkém, za problémy může kombinace změn projektu, vyřazování některých budov, chybějící prachy na jejich úpravě a taky krach dodavatelské firmy. Takže místo stovek elektráren zatím Brno počítá hlavně to, co už stojí, co ještě neběží a kolik celý ten solární příběh nakonec bude stát. A ano, říkáte správně, stát daňové poplatníky.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin a 18 minut, hezké zářijové ráno, Moravo, dnes čtvrteční, zatem 10.9. Toto byla Eva Farná, Miraj a song Vzpomeneš si. No a co vy vzpomenete si na Tlapkovou patrolu?
1: Tlapková patrola byla fantastická. Jakože.
0: Pamatuješ?
1: No pamatuju, samozřejmě, kdo by nepamatoval. Na letišti v Melbourne teď mají, ne, v Orlandu něco podobného, míříme samozřejmě na americkou Floridu, mají tam novou čtyřnovou posilu, která právě budí pozornost hlavně u dětí, o bezpečnost cestujících tam pomáhají pečovat policejní hafani Milo a Zip. Milo je 18-měsíční labrador a Zip je o něco starší, oba jsou speciálně vycvičení na hledání výbušnin, právě pomáhají přímo na letišti. Se svými psovody před nástupem do služby absolvovali 3měsíční intenzivní výcvik a hafani jsou při vycvičení úplně jedna radost. Teď pravidelně prochází letištěm a seznamují se i s jeho rušným provozem. No a když se mezi cestujícími samozřejmě objeví, děti podle zveřejněných záběrů reagují opravdu nadšeně, jako by doslova do písmene tu patrolu Tlapkovou viděli. Psi totiž na první pohled i právě připomínají. Jenže tu platí jedno důležité pravidlo, i když vypadají hafani milé, při práci se hladit nesmí. Mnoho lidí by chtělo hladit ty hafany, ale je to zrovna na letiště ne. Na služebních postrojích proto mají výrazný nápis policie nehladit. Pro psovody tak možná není nejtěžší uhlídat samotné to letiště, ale právě prý dle vlastních slov mají velké problémy s tím, že kolem jde nějaká ta rodina s nějakými dětmi a ti by hladili, takže možná ještě větší problém s tím, než uhlídat samotné letiště, je s tím uhlídat ty hafany od toho, aby je nějací ti, řekněme, letištní návštěvníci cestující nehladili. Myslím, že bys měl možná taky problém, bys viděl jakého krásného hafana, tak by si to rád jako pohladil.
0: A tak
1: ale
0: máš respekt před takovým plemenem, že? Jako to, jo. No tak od Tlapkové patroly k dalším hitům pro dobrou náladu 20 minut po 8 hodině připraven Bon Jovi.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: programu taky v ranní zděrádek další krátké jihomoravské zprávy.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
0: Dobré čtvrteční jitro, za minutku bude 8:30.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Dětské oddělení nemocnice Kyjov má 14 nových postýlek se zdravotními matracemi a 7 infuzních stojanů. Vybavení za 390 tisíc korun nemocnici darovala nadace Sokrates Pavla Holašinského ze Šarděc. Výrazný bytový dům v Křenové ulici v Brně už získal svou typickou ostrou hranu a skosenou špici, díky kterým připomíná londýnský mrakodrap The Shard. Hrubá stavba je hotová a dělníci teď dokončují fasádu a pracují a na interiérech jednotlivých bytů.
7: Radio Jih. Počasí.
8: V Hodonině aktuálně měříme 15 stupňů, tu samou teplotu hlásí i Ostrožská Nová Ves a Mutěnice, Vrbice mají 14.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno i na cesty na Uhersko Hradisko ve Starém Městě. V Tovární ulici stojí odstavené nákladní auto. Projíždějte opatrně a počítejte s možným nárazovým zdržením. A na Zlínsko ve Slušovicích v Dlouhé ulici havarovalo osobní auto s autobusem. Počítejte také s možným nárazovým zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.

Dnešní hudební kalendář spojuje taneční parkety, jednu z nejslavnějších rockových balad i Vánoce uprostřed léta. Za chvíli si připomeneme Robina Schulze, Aerosmith a taky příběh, jak během párného srpna vznikl jeden z nejznámějších vánočních hitů vůbec. Teď skoro minutku po půl deváté, Post Malone. Dobré jitro, ať se dá.

0: 8.37 a po pravé lásce od zpěvačky Pink ve čtvrteční ranní jízdě rádia. Taky pravidelná hudební historie dnešního dne. 10. září roku 1987 se v německém Osnabrücku narodil DJ a producent Robin Schulz. Mimochodem, ten je historicky nejúspěšnějším německým umělcem v rádiových rotacích. V oficiálním německém rádiovém žebříčku Airplay Chart dokázal dostat na první místo více než 14 různých singlů, což se žádnému jinému domácímu interpretovi v historii nepodařilo. No a zároveň se stal vůbec prvním německým hudebníkem, který překonal miliardu zhlédnutí na YouTube. Narozky se dnes slaví také v americké kapele Aerosmith. 10. září roku 1950 se totiž narodil kytarista a skladatel Joe Perry. Pro zajímavost, když už si pouštíme ukázku balady I Don't Want to Miss a Thing, která se stala titulní písní k filmovému trháku Armageddon, tak při natáčení videoklipu prožíval zpěvák Aerosmith hotová muka. Těsně před natáčením v simulátoru raketoplánu si Steven Tyler při koncertě těžce poranil koleno. Diagnóza zněla utržený křížový vaz. Tyler musel klip odspívat v obrovských bolestech, vůbec to nejde poznat, no a s pevnou ortézou na noze. Režie proto používala detailní záběry od pasu nahoru a statické polohy, aby zamaskovala, že nemůže pořádně stát. S obrovskou bolestí, ale s obrovskou urputností vznikl tento fantastický slaďák. Kapela Aerosmith. No a 10. září 1945 se v Portoriku narodil nevidomý zpěvák a virtuózní kytarista José Feliciano. Mimochodem, tato slavná vánoční písnička vznikla v srpnu roku 1970. Zpěváka totiž během párného dne přepadla těžká nostalgie po rodném Portoriku, odkud v dětství odešel do New Yorku. Vzpomínal na tradiční vánoční rodinné oslavy, jídlo i pouliční koledníky a tak vzal do ruky kytaru a z čistého stesku složil její melodii během několika minut. Zní to jednoduše, ale je zatím kus práce. Tak tolik i José Feliciano. No ale dneska ve čtvrtek 10. září nesmíme opomenout na Irmy, jež mají po celý dnešní den svátek. Holky, všechno nej. Mimochodem na Slovensku má svátek Olek. Tak jemu posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Adele Talking ve čtvrteční ranní jízdě. Minutku po 9:15 končí své vystoupení za chviličku Pokáča nebo Enrique Iglesias. A teď k našemu rannímu tématu a vašim fantastickým vtipným odpovědím. Tady jsme se po celé dnešní ráno, jak by se podle vás měl jmenovat pes, na kterého stačí zavolat a otočí se po něm půlka ulice. Hledáme nejšílenější, nejvtipnější a možná taky nejméně praktické jméno pro hafana, na kterého když zavoláte, tak spozorní celá ulice.
1: Napsal Lukáš, bere ránko, nevím, jestli je to nejvtipnější, ale určitě by se za ním lidi nejen otáčeli a možná i zdrhali a nedoporučují s ním někde lítat na dovolenou. Bomba. No, Luke, to jo teda. Bomba, pojď sem.
0: Tohle počí, utrhne se ti z toho zvodítka a teď první, co tě napadne, bomba! No ty tak, Luke, to je šílené, co kačka? Já myslím, že jakékoliv lidské jméno, protože volat v parku třeba Vlasto, fuj, nežer to, nebo Ireno, nečuchej Jalíkový zadek.
1: Robin napsal, ahoj, jméno psa Štětka a volat Štětko, kde jsi? No, nevím, jak by to dopadlo.
0: My jsme slíbili, že jednu z odpovědí odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Arty a Břecla v hodnotě 3700 korun, jež lze využít jak pro děti, tak i pro dospělé a i dneska tady máme tím pádem výherce. Ano, výherce v předchozím kole uspěla žena, tentokrát je chlap jménem Lubor, kterému už blahopřejeme a citujeme, zdravím. Za mých dětských let letěl vtip, ve kterém měla paní dva psy se jmény Pose a Ruse. No a ti se jí zaběhli, takže běhala po parku a volala jejich jména. Pose, Ruse! Ano, tak to jsou rozhodně jména. Kdyby někdo je hulákal, tak se otočí celá ulice, celý park a já nevím, kdo všechno ještě. Lubore, velká gratulace, moc děkujeme. V případě, že počítáte s pořízením nějakého hafana, nevím, jestli Pose a nebo Ruse jsou zrovna ta správná jména, ale proti gustu
1: žádný disputát,
0: že? Tak ještě jednou Luborovi velká gratulace, právě on dneska získává poukaz na výtvarný kurz v ateliéru Arty a Břecla v hodnotě 3700 korun. Podrobnosti vy ostatní můžete nalézt na www.timeaturciak.art v případě, že by vás tento umělecký ateliér v Břeclavi oslovil, protože to je místo, kde se malování mění v zážitek, nabízí výtvarné kurzy pro děti i dospělé, skupinové i individuální lekce, zážitkové malování, tematické programy a originální narozeninové oslavy.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou. A

0: a věřím, že mnohé z vás potěší kapela Miraj. Brněnský Střep vstupuje do závěrečné fáze výstavby. O co jde prozradí, odhalí čtvrteční jihomoravské zprávy rádia Jihlavy 10. září už co nevidět.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
5: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Hezký čtvrtek, za minutu bude 9 hodin.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Nemocnice Kyjov dostala pro dětské oddělení 14 nových postýlek a 7 infuzních stojanů a brněnský Střep vstupuje do závěrečné fáze výstavby. Dětské oddělení nemocnice Kyjov má 14 nových postýlek se zdravotními matracemi a 7 infuzních stojanů. Vybavení za 390 tisíc korun nemocnici darovala nadace Sokrates Pavla Holešinského ze Šardic. Nové postýlky nahradí část dosavadního vybavení a mají dětem zpříjemnit pobyt v nemocnici. Infuzní stojany zase usnadní zdravotníkům péči o malé pacienty, kteří potřebují infuze. Oddělení navíc dostalo od Datky Vracov nové povlečení za 6,5 tisíce korun. Výrazný bytový dům v Křenové ulici v Brně už získal svou typickou ostrou hranu a kosenou špici, díky kterým připomíná londýnský mrakodrap The Shard. Hrubá stavba je hotová a dělníci teď dokončují fasádu a pracují na interiérech jednotlivých bytů. Projekt nabídne pouze bydlení bez obchodů a služeb v přízemí. Dokončení stavby a kolaudaci plánuje developer zhruba za 3 měsíce.
14: Radio Jih. Počasí.
13: Ano, už jsme o tom hovořili, je to otočka o 180 stupňů Celsia, dnes maximum o 180 stupňů Celsia, o 180 stupňů, protože dneska je jenom maximálně 22. No kolego, včera jsme se ještě pařili, potili přes 30 stupňů a podívej se dneska.
15: No, se to zase lehce vrátí, ale máš pravdu, že tropy už přijít nemají, příští týden má být případně nějakých 627 takových příjemných, máš pravdu, že ta změna počasí je velká, no.
13: Takže dneska maximálně 22 v Jihomoravském kraji, byť třeba na severu kraje jenom kolem 18 stupňů Celsia. Ve Zlínském maximálně 21. A co k tomu? Meteorologové očekávají převážně oblačno, ale hlavně dopoledne může být i přechodně polojasno. Aktuálně Vrbice 14, na Pajedle 14, Uherské Radiště Velká nad Veličkou 15 stupňů Celsia.
3: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
14: Rádio Jih. Doprava.
13: Tak počasí sice připravilo otočku o 180 stupňů, ale bohužel na silnicích i nadále stále stejný fakt, havárky. Opatrně na dálnici D1 na 208 kilometru směrem z Vyškova na Brno se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a kolona má v tuto chvíli zhruba 3,5 kilometru a vypadá to, že bude narůstat, tak nezapomeňte na záchranářskou uličku a hlavně opatrně si hem šťastnou čtvrteční cestu.

0: Shakira, za chviličku J-Lo, nebo Tobias Topic a taky Verča. Ahoj, hezký čtvrtek.
1: Ahoj. Já jsem si až teď všimla, kolik je v té písničce fotbalistů.
0: Fakt?
1: No.
2: Tam se nevšiml. Kolik?
1: Hodně.
0: Kolik se do takové 3,5-minutové písničky vleze fotbalistů?
1: Celá historie.
0: Fakt?
1: A?
0: Tak řekni třeba nějakého.
1: No nevím, slyšela jsem tam Ronalda, Messiho, Mbappého.
0: A ten Daj je kdo?
1: To nevím.
0: Co děláš za volantem?
1: Nevím,
0: na první
1: řídím.
0: Dobro, řídíš, jo? A věnuješ se jenom řízení, díváš,
1: jistě.
0: Sleduješ provoz před tebou, za tebou.
1: Samozřejmě.
0: Používáš zrcátka, nejenom když se maluješ, ale když jsi v autě, jo?
1: Připadat, že se maluju, ano.
0: Dobře, když si maluješ. No, někdo za volantem telefonuje, jiný třeba může ladit rádio, že?
1: Ano.
0: Ale za chviličku bude řeč o jednom Australanovi, který posunul ten ranní multitasking, tedy, jak se teďkom říká, že?
1: Ano.
0: Tedy, řekněme, dělání více věcí, jakože za ráz.
1: Ještě super moderní.
0: Ještě o kus dál to posunul, tak nejsou žádný fosil, ne? No a policistu pak vysvětloval, že za všechno mohl hlad. O co šlo, prozradíme už za chviličku. Teď slibovaná J-Lo.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut, toto byl Tobias Topik, za chviličku Miraj a malinovej syrup. No vlastně tomu chlapíkovi už chybělo jenom pití. Někdo si totiž za volantem pustí rádio, někdo si dá kafíčko, ale tento 29-letý Australan si řekl, že si rovnou namáže bagel. Víš, takové to pečivo s tím,
1: ano, s tou dírou
0: uprostředka. Policisté v Queenslandu ho přistihli, jak auto řídí koleny, zatímco si pečivo maže máslem. No a vysvětlení bylo vlastně odzbrojující. On těm policajtům řekl, víte, ale já jsem měl strašný hlad, já jsem dneska stával brzy ráno, už dělám a nestihl jsem se nasnínat, takže jsem si řekl, že tady v té koloně bych to jako mohl zvládnout. No tak policista mu připomněl, že při tom hustém provozu to samozřejmě není ideální chvíle na snídani. Jenomže aby toho nebylo málo, muž navíc jel i v neregistrovaném autě, takže dostal zhruba 6 500 flastra. 16 500 flastra, 3 trestné body, ještě z toho bude mít nějaké to popotahování s úřadama nebo něco.
1: Já mu rozumím, hlad je svině.
0: No to jo, a hele, jak bývá v té reklamě, když máš hlad, nejsi to ty? No, bych jinak řekl, prosím vás, to nejsou já. Já jsem normálně zodpovědný řidič, ale když mám hlad, když mě kručí v žaludku, neslyším ani rádio, co tam hraje, co tam melou, no tak si prostě musím dát jako nějaký ten, aspoň ten bagel s tím máslem.
1: Ano, jako jasně, nemělo bys to dělat, ale rozumím mu.
0: Jako každý dělá barco v autě, jako přiznejme si to zase, jo. Měl by se věnovat řízení, ale čas od času prostě se něco takového stane. Mě jenom udivilo, že si v autě vozí nůž.
1: Nůž, to je pravda.
0: Bez tak příborák, aby si to mohl napázat. Protože
1: už to znáš.
0: To, že kdyby si vzal třeba rohlík a já nevím, Apetito nebo něco takového a rozdělal si to a jednu ruku rohlík, druhý Apetito a kolenem řídil, tak jako fajn. Ale on to prostě posunul ještě, víš, on tam má dokonce i příborák, aby si to namazal. Dobré. Pán je gurmán. Tak naštěstí se v tom případě nic nestalo, krom teda, že jeho peněženka pořádně zaplakala. Tak mimo k tomu bagelu dáme i ten malinový syrup kapely Miraj. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: Protože jsem to tady včera tak trošku zahltila jako matikou a počtama a tak, když jsme se bavili o těch vztahách, tak jsem si říkala, že dneska to něčím odlehčíme.
1: Ano.
0: Takže za chvilku řeknu takový milý příběh, co se stal, a mohl za to jeden 3letý chlapeček a zbořil totálně celý internet.
1: Takže bude úsměv?
0: Bude úsměv.
1: Bude úsměv na tváři, ten je potřeba.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.timaturciak.art.

0: 40 minut, Sony Vietnam Republic, anebo z Podivína IVM a dáme si malinovku. Dodržujeme ten pitný režim prostě.
1: Sama malina letos.
0: No.
1: No, a teď si jdeme ještě zvednout náladu k tomu všemu. Takže v jedné americké restauraci seděl u stolu sám starý pán, veterán. To začíná jak básnička, že?
0: Tak, seděl upřímně sám, do básničky to má daleko, pán, ale dejme tomu.
1: Veterán, no. Vždyť se to rýmuje. No a snídal sám, jakože prostě on tam tak snídává sám. No a potom za ním přišel tříletý Samuel. Vzal si ten svůj malý tácek se snídaní, přešel přes celou tu restauraci a přisedl si k němu. Beze slova prostě si sedl a začal jíst vedle něj. No a ten pán se na něj podíval a rozplakal se, protože ho to prostě dojalo. No maminka to natočila, dala to na internet, takže prostě desítky milionů shlédnutí. Malý asi neví, co udělal, ale udělal velkou radost. Ale víš, co se mi na tom líbí, že prostě my už máme na tom, třeba na tom internetu, když to vezmeme, vymyšlených strašně moc věcí a je tam toho prostě přehršle. Ale pak se stane taková to malá, úplně vlastně jakoby obyčejná věc. Mm-hmm. A má to takový úspěch.
0: Jo, protože se to bohužel vytratilo. Mně na tom vadí jenom jedna jediná malilinká věc.
1: Že jsi to dostal na ten internet.
0: Ne, o to vůbec nejde, ať to lidi vidí, třeba to bude další inspirovat. To je v pořádku, jako takový dneska svět, to nezabrzdí, že jo? To není evoluce, to je v podstatě revoluce tady s tímto způsobem. Ale mohl se aspoň zeptat, jestli je tam volno, víš? No ta etika by tam prostě mohla být, ne?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezký čtvrtek všem z rádia jich, nebo taky malý pátek, můžem říct. No a pojďme na ukázku muziky, kterou si budeme zpříjemňovat tu následující 10. hodinku. Můžem se těšit třeba na poety.

0: Kyjovi opraví křižovatku ulic Mezivodí a sídliště za stadionem. Tak zůstaňte s námi, užijte si muziku a mějte krásný čtvrtek.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vybrali

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijďte na nominační výstavu Slovácké podoblasti do Salonu vín České republiky. V Bzenci v pátek 18. už od 16. hodiny a v sobotu 19. září od 11. Čeká vás bezmála 800 vín. V sobotu navíc desítky veteránů, občerstvení i speciální prohlídky zámeckých sklepů s exkluzivní degustací. Po oba dny i cymbálová muzika. Vstupné se neplatí. Více informací na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
10: Za dvě minutky bude 10 a z rádia jich přejeme hezký čtvrtek.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Kyjově opraví křižovatku ulic Mezivodí a sídliště za stadionem a bývalou slevárnu v brněnské Líšni čeká demolice. Řidiče v Kyjově čekají v příštích dnech omezení na křižovatce ulic Mezivodí a sídliště za stadionem. Zítra se tam bude frezovat vozovka, práce ale proběhnou za plného provozu a silnice zůstane průjezdná. Od pondělí 14. do středy 16. září pak přijde na řadu pokládka nového asfaltu. Město proto žádá řidiče o opatrnost, nižší rychlost a ohleduplnost vůči pracovníkům stavby. Někdejší slévárnu Hojniš v areálu bývalého Zetoru v brněnské Líšni čeká kompletní demolice. Začít má na začátku listopadu a trvat přibližně 3/4 roku. K zemi půjde celý objekt. Včetně známé pece Linda a zanikne také kryt civilní ochrany pod areálem. Výroba ve slévárně skončila loni po více než 60 letech provozu. Společnost CTP chce na uvolněném místě postavit novou dvoupodlažní výrobní halu zhruba za 1,5 miliardy. Podle současných plánů by měla nabídnout nižší stovky pracovních míst.
11: Rádio Jih. počasí.
10: Očekáváme převažující oblačno, dopoledne může být přechodně ještě i polojasno a večera v noci postupně od jihu zase přibývání další oblačnosti. Co se týče teplot, tak oproti včerejšku je to pořádný skok. V Jihomoravském kraji dneska naměříme maximálně 22 stupňů a ve Zlínském 21. No a právě teď Dolní Bojanovice, Lanžhot i Otrokovice hlásí 15 a Veselí nad Moravou 16 stupňů.
13: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Hezké

Pohodové čtvrteční dopoledne přijem z rádia jich. Věříme, že ho takovej máte. Už se nám pomalu, ale jistě blíží konec pracovního týdne. Tak si zahrajeme zase nějakou tu další muziku. No a taky se podíváme, co nového se chystá v naší jihomoravské metropoli.

proměna. Možná si pamatujete, že jsme si říkali o tom, že by mohla vzniknout v pavilonu C takzvaná Green Planet národní akvárium, které má patřit k největším akváriím v Evropě. Nebylo to jisté,

ostatní živočichy budete mít přímo nad hlavou. Celkem má být v areálu přes 100 akvárií, 4 miliony litrů vody a kolem 400 tisíc živočichů. Vodní svět má představit taky různé části planety, třeba Austrálii, Afriku anebo Jižní Ameriku, a součástí má být dokonce i příběh ponoru do Mariánského příkopu. Co se týče těch praktických věcí, tak akvárium zabere přibližně 8 000 metrů čtverečních a počítá se taky s obří pozorovací stěnou

se dovnitř mohli podívat ve druhé polovině roku 2028. A co se týče ceny, tak projekt má stát zhruba 700 milionů korun.

0: začne a až se to postaví, tak uvidíme, jak se to lidem bude líbit. My každopádně přejeme ke všem pracem hodně štěstí, ať to všechno vychází, jak má. No a teď už nejenom do naší humoravské metropole posíláme další dnešní hity pro dobrou náladu. Krásné dopoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: přejem krásný čtvrtek.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 metra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
0: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání líní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hlenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
9: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: dát další muziku. Hezké dopoledne.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Nikdy jsi nebyla

Českého studia rádia jejich hezký čtvrtek, hezké čtvrteční dopoledne. No a ať už otrávíte v práci, doma nebo někde na cestě, tak my vám všude tam budeme posílat i po 11. hodině další várku muziky.

0: info třeba o tom, že v Jarošově v Uherském Hradišti vznikne 40 nových parkovacích míst. Tak si na to všechno počkejte a mějte krásný čtvrtek.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěnu.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
7: Hezké dopoledne přejem z rádia, jich za 2 minutky bude 11.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: V Jarošově v Uherském Hradišti vyroste 40 nových parkovacích míst a parkovací dům Bíblova v brněnských Černých Polích nevznikne. Bývalé asfaltové hřiště na sídlišti Louky v Jarošově se mění na parkoviště. Město Uherské Hradiště tam začne vytvářet 40 nových parkovacích míst. Hotovo má být do konce září. S úpravami souvisí také změna nástupního místa autobusů. Cestující budou nově nastupovat ve stávajícím zálivu u přístřešku zastávky. Původní hřiště ale nezanikne bez náhrady. Na severovýchodním okraji sídliště už vzniká nové sportoviště pro malou kopanou a streetball, které má být dokončené začátkem října. Současné parkoviště je pouze dočasným řešením. Budoucí celkově revitalizace sídliště počítá přibližně s 330 místy pro auta a motocykly. Plánovaný parkovací dům v Bíblově ulici v Brně se stavět nebude. Proti projektu se v anketě vyslovila většina zapojených obyvatel Černých Polí. Hlasovat mohlo přes 1500 lidí z Bíblovy ulice a náměstí SNP. Možnost využilo 421 z nich. Pro výstavbu bylo 143 obyvatel proti 278. Dům měl nabídnout zhruba 200 parkovacích míst a počítalo se s náklady přes 145 milionů.
9: Počasí.
7: Venku převažující oblačno, dopoledne může být ještě přechodně i polojasno, no a večera v noci očekáváme postupně od jihu přibývání další oblačnosti. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji dneska maximálně 22 a ve Zlínském 21 stupňů. No a právě teď Zlín hlásí 15 a Žádovice, Kostice i Babice schodně po 16 stupních Celsia.
11: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Zdravíme taky za volanty opatrně v tuto chvíli na D56 na 56,5 kilometru ve směru na Otrokovice. Dejte pozor na porouchané osobní auto. Ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a my vám z rádia Jih přejeme šťastnou čtvrteční cestu.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nakonec nestačili jenom strážníci, ale případ si převzala státní policie. Co přesně se tam událo, si povíme na rádiu jich už za několik málo minut. Teď Offenbach s hitem Four to the Floor.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

Moravy. No a představte si, že jednorodinné setkání v jedné restauraci v brněnských Žabovřeskách skončilo rozbitým oknem a příjezdem policie. Do konfliktu se tam předevčírem večer dostali dvě rodiny. Podle svědků všechno začalo sporem mezi rodiči 19.

0: se začali házet i krígly. 19-letý mladík měl potom dokonce ve vsteku udeřit do okna restaurace a rozbil ho. Poranil si přitom ruku, lékařské ošetření ale odmítl. No a světe div se, všichni zúčastnění byli podle strážníků, kteří provedli dechovou zkoušku pod vlivem alkoholu. Majitelka restaurace odhadla škodu na víc než 10 000 korun a uvedla, že celý incident je navíc zachycený na kameře. Městská policie proto případ předala státním policistům, a to kvůli podezření ze spáchání trestného činu. No, tak takové běžné, pěkné setkání dvou rodin. A navíc se ta hádka kvůli penězům teda evidentně vyplatila, protože teď nejspíš budou platit další peníze. Takže nevím, jestli si moc pomohli. No, my do Brna zdravíme z rádia jich po naší frekvenci 105.1 FM a do celého jihomoravského i zlínského kraje posíláme už za moment 90-kové How Do You Do?
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio JIH. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

tancujem s Kylie Minogue a nebo Jonas Blue a o větší bezpečnost u školy se postarají v brněnské Slatině. Ranní cesta do školy bývá ve Slatině totiž pořádně rušná a teď

0: Aby hezký čtvrtek.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyhov. Více na top-cyklo.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 8:30 ladíte rádio, jich díky za to. No a v brněnské Slatině se změní doprava v Kykrlého ulici u školy, školky a u sportovního areálu. Každý všední den tudy totiž projde přes 450 dětí a další desítky potom míří na protější fotbalové hřiště. Ulice proto nově bude jednosměrná a přibudou v ní taky zpomalovací prahy. Na chodníku u sportoviště se objeví zhruba 20 sloupků, které mají zabránit tomu, aby auta při vysazování dětí stála jedním kolem na chodníku. No a naopak u školy a školky zase vzniknou místa pro krátké zastavení. Rodiče tam budou moct ráno a odpoledne legálně zaparkovat na 15 minut. Úpravy mají hlavně zklidnit provoz a udělat okolí školy i školky i sportoviště bezpečnější pro děti i pro ostatní chodce. No a kdo vozí dítě do školy nebo do školky autem, tak ví, že tohle je prostě věčný problém u většiny škol a školek parkování. Takže jsme rádi, že tady ho řeší. Zdravíme do Slatiny a z playlistu Rádia Jih letí Iné kafe a Jih ráno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: slévárnu v brněnské Líšni čeká demolice. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vyber

0: Z. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Z rádia jich přejeme dobrou chuť a právě teď nám odbíjí 12. hodina.
7: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
8: V Kyjově opraví křižovatku ulic Mezivodí a sídliště za stadionem a bývalou slevárnu v Brněnské Líšní čeká demolice. Řidiče v Kyjově čekají v příštích dnech omezení na křižovatce ulic Mezivodí a sídliště za stadionem. Zítra se tam bude frezovat vozovka, práce ale proběhnou za plného provozu a silnice zůstane průjezdná. Od pondělí 14. do středy 16. září pak přijde na řadu pokládka nového asfaltu. Město proto žádá řidiče o opatrnost. Někdejší slévárnu Hojniš v areálu bývalého Zetoru v Brněnské Líšní čeká kompletní demolice. Začít má na začátku listopadu, trvat přibližně 3/4 roku. K zemi půjde celý objekt, včetně známé pece Linda, a zanikne také kryt civilní ochrany pod areálem. Výroba ve slévárně skončila loni po více než 60 letech provozu. Společnost CTP chce na uvolněném místě postavit novou dvoupodlažní výrobní halu zhruba za 1,5 miliardy. Podle současných plánů by měla nabídnout nižší stovky pracovních míst.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Očekáváme oblačno nebo i skoro zataženo. Oblačnost bude chvílemi částečně průsvitná, později večer bude od jihu zataženo převažovat. No a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 21 stupňů a ve Zlínském 19. V tuto chvíli minutku po 12. Kyjov a Mutěnice hlásí 17. Bulhary i Uherský Ostroh 18 stupňů Celsia.
9: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
7: Rádio Jih. Doprava.

třeba ti ve Zlíně je znovu větší zájem, než kolik má škola volných míst, a to přesto, že letos přidala dalších 30 lůžek a celkem jich tak navízí téměř 1200. No tak ale stejně i tak od konce července jsou úplně všechna obsazená a v pořadníku teďka čeká přibližně 350 studentů. Když někdo svoje přidělené ubytování zruší, tak univerzita místo nabídne právě dalším zájemcům z tady toho seznamu. Ceny zůstávají stejné jako

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklovkyhov. Více na top-cyklo.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Jsme moc rádi, že i to dnešní odpoledne s datem 10. září a v aktuálním čase 12 hodin a 39 minut trávíte s rádiem jich. No a teď něco převážně pro hodoňáky. U hodoninského přístaviště se totiž od příštího týdne změní parkování. Od 14. září, to znamená hned od pondělí, začne u veslařského klubu stavba nového parkoviště a autem se kvůli tomu až do konce října přímo k loděnici nedostanete a parkovat nebude možné ani přímo v areálu. Radnice proto doporučuje využít místa v nedaleké ulici Legionářů na plochách u zahrádek. Takže bude to trošku komplikace teď, ale po dokončení má být situace naopak zase výrazně lepší. Kapacita parkoviště se má téměř zdvojnásobit a počet míst překročí 40. Přibudou taky stání pro handicapované a počítá se i s nabíječkami pro elektromobily. No a nové parkoviště má být navíc taky líp napojené na přilehlou ulici.

0: nechce teďka nějak rozčílit a zkuste to brát pozitivně. No a na rádiu jich už je čas zase na další muziku, takže za malý moment The Weeknd.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po čtyřech obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cimbalovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, Top Centrum Car CZ.
11: Za necelé dvě minutky nám odbije 13. hodina a my vám z rádia jich přejeme krásné čtvrteční odpoledne.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: V Jarošově v Uherském Hradišti vyroste 40 nových parkovacích míst a parkovací dům Bíblova v brněnských Černých Polích nevznikne. Bývalé asfaltové hřiště na sídlišti Louky v Jarošově se mění na parkoviště. Město Uherské Hradiště tam začne vytvářet 40 nových parkovacích míst. Hotovo má být do konce září. S úpravami souvisí také změna nástupního místa autobusů. Cestující budou nově nastupovat ve stávajícím zálivu u přístřešku zastávky. Původní hřiště ale nezanikne bez náhrady. Na severovýchodním okraji sídliště už vzniká nové sportoviště pro malou kopanou a streetball, které má být dokončené začátkem října. Současné parkoviště je pouze dočasným řešením. Budoucí celkově revitalizace sídliště počítá přibližně s 330 místy pro auta a motocykly. Plánovaný parkovací dům v Bíblově ulici v Brně se stavět nebude. Proti projektu se v anketě vyslovila většina zapojených obyvatel Černých Polí. Hlasovat mohlo přes 1500 lidí z Bíblovy ulice a náměstí SNP. Možnost využilo 421 z nich. Pro výstavbu bylo 143 obyvatel proti 278. Dům měl nabídnout zhruba 200 parkovacích míst a počítalo se s náklady přes 145 milionů.
12: Počasí.
11: Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme oblačno nebo i skoro zataženo. Oblačnost může být chvílemi částečně průsvitná a později večer bude od jihu převažovat zataženo. Co si

0: Štěstí 17, Hodonín 18 a Jalubí 19 stupňů Celsia.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.

úseku mezi Švábenicemi a Ivanovicemi na Hané u sjezdu z dálnice D1 se srazila dvě osobní auta a provoz je tam částečně blokovaný. Taky tady dejte pozor. Buďte opatrní a mějte s rádiem jich šťastnou cestu, ať už frčíte kamkoliv.

Po 13. hodině zůstáváte s námi s Rádiem Mix. No a teď dávejte dobrý pozor, protože cyklostezku mezi Hodonínem a Dubňany čeká kompletní rekonstrukce. A to znamená, že od 21. září do 15. listopadu bude úplně zavřená pro cyklisty, koloběžkáře i pěší. Jo, od

0: krajnice a obnoví se bílé značení. Celá rekonstrukce vyjde na necelých 9 milionů korun. Takže hlavně počítejte s tím, že od 21. září do 15. listopadu bude cyklostezka mezi Hodonínem a Dubňany úplně uzavřená. Hodně štěstí a sil při opravách a z rádia jich za malý moment letí další muzika. Krásné odpoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

vystoupí třeba soubor Skaličan a večer zahraje Smart Casual Band. Na druhém pódiu se můžete přidat i k Jam Session s Mecháči a od 7 večer zahraje k tanci kapela Šubabs. A jestli si říkáte, no jako šel bych, šla bych, ale děti, že jo, tak úplně

0: výlet na hory s kapelou Opět a Radeček.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
3: Lino. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: pro mnohé z nás. A se mnou tady ve studiu taky Vlastík, který se opět lekl, jo.
1: No jo, ale tentokrát to nebylo tím, že bych měl sluchátka na uších, ale tím, že jsem se zrovna díval, že vytáhnu tady ty naše rolety, abych tady nebyl jak v kopce.
0: Ano.
1: Tak to jak se měl... ti líbí v kopce?
0: To,
1: jinak,
0: ale to
1: jako...
0: je dobré, to bys měl přijít ráno, to já tady vždycky právě roztahuju luky mu aspoň jakoby takhle a on vždycky udělá
1: Jo, jo, úplně no. Jako, že ho to zasáhne.
0: No.
1: Já vím, že když svítí sluníčko takhle dopoledne, když už jsem si zkusil párkrát vysílat dopoledne, takže je to jako, že fakt masakr.
0: Jo, když svítí, tak je to to, no.
1: Jo, jo, jo, ale přece od 17:30 nemůže tak svítit zase slunko. Co?
0: Tak třeba dneska ne, ale oni už jsou na to zvyklí, to už je automatické, víš.
1: Zdravíme
0: to...
1: Lukáše i Indrose, naše kluky.
0: Jsme pěkně pomluvili.
1: Ne, vůbec. Ne, že jim to někdo řeknete.
0: A já ti dám dvě slova pospátku, Pojď. Jo. Takže, emisum je...
1: Musíme.
0: Mesubokšep. Mesubokšep.
1: Kšiep.
0: Jakoby je tam S háčkem, no. Mesubokšep.
1: Mesu.
0: Tam není u toho prvního, jo? U toho šep je, tam je S háčkem.
1: Šep, jo?
0: Takže me
1: pospíš.
0: Tam je...
1: Pospíš.
0: Ne. Mesubokšep.
1: Kšiep, kšiep, jo, kšiep.
0: No,
1: pěško busem?
0: Yes, yes, ano, ano. Nám totiž dneska došlo oznámení ze školy, že příští týden se naše škola zapojuje do týdne bez aut.
1: Aha.
0: Takže máme děti vodit ideálně pěšky, jakoby, že chápou, že prostě někteří rodiče potřebují jezdit autem, tak ale zaparkujeme někde dál, ať nějakou tu cestu, jakoby dojdeme pěšky.
1: To nedáš.
0: To si píš, že to dám.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy se výrazně zlepšil, také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásný čtvrtek.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vy...

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
3: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
4: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
6: Přijďte na nominační výstavu Slovácké podoblasti do Salónu vín České republiky. V Bzenci v pátek 18. už od 16. hodiny a v sobotu 19. září od 11. Čeká vás bezmála 800 vín. V sobotu navíc desítky veteránů, občerstvení i speciální prohlídky zámeckých sklepů s exkluzivní degustací. Po oba dny i cymbálová muzika. Vstupné se neplatí. Více informací na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
10: Dětské hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy se výrazně zlepšil a Veselí nad Moravou opravilo ulici Rybníček. Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy se výrazně zlepšil a je stabilizovaný. Proces probouzení pokročil, starosta už vnímá okolí, reaguje a komunikuje s rodinou i dalšími blízkými. Nyní rehabilituje na specializované klinice. Léčba a zotavování ale budou ještě nějakou dobu pokračovat. Město zveřejnilo informace se souhlasem jeho manželky a rodina žádá o respektování soukromí. Ulice Rybníček v historické části Veselí nad Moravou prošla během léta kompletní proměnou. Vznikla tam nová komunikace ze žulových kostek, 11 parkovacích míst míst a také stanoviště podzemních kontejnerů. Přibylo i nové dopravní značení, které má lépe usměrnit parkování a provoz v celé lokalitě. Stavební práce se podařilo dokončit dříve, než město původně plánovalo. Ještě před zahájením rekonstrukce bylo nutné vyřešit také vlastnické vztahy k některým pozemkům. Veselí nad Moravou do úprav ulice investovalo 4 miliony 800 tisíc korun. V Břeclavi začne v pondělí 14. září oprava kanalizace a vodovodu v ulici Juliuse Fučíka. Po dobu prací bude celá ulice uzavřená, opravovat se bude současně na dvou místech. Hotovo by mělo být nejpozději do 4. května příštího roku. Historické domy v Křídlovické ulici v centru Brna čeká velká proměna. V první etapě mají v domech číslo 57 a 59 vzniknout nové byty, mají být celkem 660 městských. Architektonickou soutěž vyhrálo studio EO, které chce původní budovy zachovat a doplnit je například balkony, lehkou nástavbou nebo zelení.
14: Rádio Jih. Počasí.
10: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Brně, v Moravském Žižkově a ve Strážovicích. Aktuálně měříte 17 stupňů Celsia, 18 na venkovním teploměru, potom máte v Bílovicích u Uherského Hradiště. Obloha bude zítra zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer oblačno, později až polojasno. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
14: Rádio Jih. Doprava.
10: A pojďme se podívat na silnice. V Brně, v Žarošické ulici na křižovatce s Jedovnickou došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě zasahují záchranné složky, takže počítejte s omezením provozu. A na průjezdu Kuřimí směrem do Brna bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu. A pozor, pokud máte nějakého oslavence, který dneska slaví svátek nebo narozeniny, tak hned teď napište jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí posíláte na 606 703 889. No a my ho zařadíme do seznamu oslavenců a pustíme mu samozřejmě taky nějakou tu hezkou písničku.

0: máte vedle sebe, nebo nejenom vedle sebe, ale někde oslavence, který dneska oslavuje narozeniny nebo svátek, dobře poslouchejte. Dnes má svátek Irma, na Slovensku Olek. Přiznám se, že neznám ani jednu nositelku tohoto jména, ale pokud vy ano, tak rozhodně pošlete jeho celé jméno, to znamená jméno, příjmení a kde bydlí, na číslo 606 703 889. A to samé můžete udělat i v tom případě, že máte někoho, kdo dneska, to znamená 10. září, slaví narozeniny. Pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí, pošlete na číslo 606 703 889. My ho zařadíme do seznamu a samozřejmě, že mu pustíme tu narozeninovou písničku. 606 703 889 stačí pouze jméno, příjmení a kde ten dnešní oslavenec nebo oslavenkyně bydlí.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

pátek. K dnešnímu svátku ti přeje rádio jich všechno nejlepší a gratulace s narozeninovou písničkou poletí taktéž tobě, kdo dnes 10. září slavíš narozeniny, stejně jako Pepíček Vašák z Kobelnice.

0: je mimo jiné světový den prevence sebevražd. Dnes 10. září by slavil narozeniny věhlasný německý módní návrhář a legenda světové módy Karl Lagerfeld. Tak se od něj dáme citát pro každý den. Když lidé mluví o starých dobrých časech, říkám jim, není to stará doba, to ty jsi starý. Nesnáším staré dobré časy. Důležité je, že dnes je to dobré. No a když máme ten den spojený s prevencí sebevražd, dáme si jeden vtípek na toto téma. Stojí nervózní chlap na mostě, na krku má provaz a k němu přivázaný veliký kámen. Z dálky ho vidí ženská, tak k němu rychle běží a křičí: počkejte, počkejte, ještě neskákejte. Chlápek tedy počká, až k němu přiběhne. Ženská celá udýchaná mu strčí do ruky igelitku a říká: tu máte, vemte sebou i ta koťata.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Přáte rádiových, rádio Jižní Moravy, taky minutu před půl třetí. Tohle to je Poetika, jejich hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, Zkouším žít. Za chvíli Mark Dan nebo taky David Guetta a ještě něco. Méně malých hřišť, ale za to větších a lépe vybavených. Přesně tímhle směrem se chce v příštích letech vydat město Břeclav a vychází přitom i z toho, co si přejí samotní obyvatelé. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklovkyjov. Více na top.cyklo.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Čínaka nebo Alanis Morissette a Břeclav má plán, jak v příštích letech proměnit dětská hřiště ve městě. Zastupitelé podpořili koncepci, která počítá se vznikem 5 velkých centrálních hřišť po frekvencích rádia jich, proto teď míříme tam, kde nás posloucháte na 101.4 FM. Podle ankety mezi obyvateli dávají Břeclavané přednost jednomu většímu a lépe vybavenému hřišti před několika menšími. Za přijatelnou považují cestu zhruba do 15 minut. Nová velká hřiště mají nabídnout víc herních prvků a město u nich zváží také třeba veřejné toalety nebo prodejní kiosky. Menší hřiště ve vnitroblocích ale úplně nezmizí a mají je dál doplňovat. Koncepce počítá s výhledem až do roku 2036. Každý rok by město mohlo dát zhruba 7 až 10 milionů korun na obnovu dvou hřišť nebo na novou výstavbu. Už příští rok by mohlo přijít na řadu hřiště na sídlišti Dukelských Hrdinů a také nové hřiště v nádražní ulici Poštorné. Tak do Břeclavy zdravíme, ať je hlavně hodně písku a posíláme už za chviličku další hity pro dobrou náladu.
1: Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cimbalovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Zveme vás na 3. ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Aeroklub Holíč vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 12. září od 10 hodin na letišti v Holíči uvidíte legendární proudové letadlo L-29. Těšit se můžete také na akrobatické vystoupení a další letecké zážitky. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na www.letiskoholíč.sk. Přijďte si užít den plný létání na letiště v Holíči.
2: Plánujete koupy alespoň 2 vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Let's go.

0: Jižní Moravy, díky za to, tohleto je Shakira i Loka. A co nás čeká po 15. hodině, bude z těch novějších věcí Sombre, Back to Friends. Bude taky česká zpěvačka Lenny, její Hello. A zazpomínáme také na 90. léta, budou 24/7 Slave to the Music. Já jsem Vlasta Macík, už za chvíli přijde kolega Petr Indra, bude mít pro vás další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že kruhový objezd u břeclavského Teska čeká přestavba, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
11: Hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Kruhový objezd u břeclavského Teska čeká přestavba a brněnské transplantační centrum se stěhuje do Bohunic. Břeclav udělala další krok k úpravě dlouhodobě problematické křižovatky u Teska na výjezdu směrem na Brno. Zastupitelé schválili smlouvu s investorem, který chce v lokalitě vybudovat novou obchodní zónu, včetně hobbymarketu. Součástí dohody i přestavba současného kruhového objezdu na dvě vícepruhové okružní křižovatky. Investor má úpravy za zhruba 50 milionů korun vyprojektovat, postavit a také zaplatit. S přípravou projektu chce začít po schválení změny územního plánu, kterou město očekává koncem roku. Smlouva počítá také s protipovodňovými opatřeními a novou zelení. Hygienici kvůli epidemii střevního onemocnění zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Nákaza zasáhla více než 170 lidí. Opatření začne platit 15. září. Epidemii se totiž ani přes předchozí zásahy nepodařilo zastavit. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně se stěhuje do nového sídla v Bohunicích. Dosavadní prostory u svaté Anny už kapacitně nestačily. Nová budova za 2,4 miliardy korun nabídne o jeden operační sál a 35 lůžek víc. Pracovníci teď stěhují přístroje, vybavení a připravují pokoje pro první pacienty. Zároveň centrum rozšiřuje personál. Přijalo už 35 nových nelékařských pracovníků a nabírá také další lékaře. Větší kapacita by měla zkrátit čekací doby na některé zákroky.
12: Rádio Jih. Počasí.
11: Ve Zlíně a v Podivíně aktuálně měříte 16 stupňů Celsia, v Domanině 17 a v Kunovicích 18 stupňů Celsia. Páteční obloha bude zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer bude oblačno, později až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Kharkiv.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: Připomínám, že v Brně v Žarošické ulici na křižovatce s Jedovnickou se dořešuje nehoda motorky, počítejte s omezením provozu. Další nehoda motorky se řeší na Blanensku za Olomoučany směrem na Křtiny. Na trase Pohořelice Znojmo před Branišovicemi bourala dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním a projíždí se jedním jízdním pruhem a v Uherském Hradišti ve Všehrdově ulici na křižovatce s Všehrdskou srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme 24/7 Slave to the Music.

0: Sombra, Back to France na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Tak co nás čeká už za chviličku v našem vysílání? Jih Moravy čeká od pátku pořádně rušný víkend. Do Mikulova a Znojma zamíří 10 000 lidí za vínem, burčákem, hudbou i historií a obě města letos přidávají několik novinek. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih. Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Tady u nás na jihu Moravy vrcholí sklizeň hroznů a zároveň začíná jeden z největších vinařských víkendů roku. Od pátku do neděle se totiž koná Pálavské vinobraní v Mikulově a Znojemské historické vinobraní. V Mikulově bude samozřejmě v hlavní roli víno a burčák, ale přibudou i novinky, třeba řemeslná ulička, kde si lidé vyzkouší práci na hrnčířském kruhu nebo výrobu skla. Nová je také mobilní aplikace s programem a mapou areálu. V sobotu se navíc na zámku skuteční talk show s Janem Pirkem, Terezou Kostkovou, Miroslavem Volaříkem a Ladislavem Špačkem. Ve Znojmě zase vinobraní připomene 800 let města. Chybět nebude historický průvod krále Jana Lucemburského, koncerty ani víno ve měšťanských domech i Maashausech. V sobotu večer program potom zakončí ohňostroj, tentokrát z nového místa u střelniční věže. A ještě jedna skvělá zpráva pro ty, kteří nás posloucháte přes internet v Praze, v Kolíně, Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě a třeba i Jihlavě. Do Znojma letos v sobotu vyjede dokonce speciální přímý vlak z Prahy, který vás po skončení programu zase odveze zpátky.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Myslím si, že to bude krásný víkend. Teď máme 15 hodin 19 minut přesně. My vám z Rádia Jih posíláme vufarnou.

0: půl čtvrtou, tak díky za to, že posloucháte Rádio Jih. Z bodu A do bodu B přenášel prezidenta, premiéra nebo armádní generály. Teď má nový domov na Uherskohradišku. Do sbírky Leteckého muzea v Konovicích přibyl další stroj s hodně zajímavou minulostí. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu a postarají se o to Nirvana, Armin van Buuren a taky Avicii.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Klenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
6: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.cz.

0: Dvě minuty, tak co děcka, dáme si kafe, dáme si odpolední kafe, vy, co jste na odpolední, nebo vy, co jste doma a nevíte, do čeho píchnout, tak si dáme odpolední kávičku, jo, ale až za chviličku, protože já teďka budu mluvit o tom, že Letecké muzeum v Kunovicích získalo další zajímavý přírůstek. Do jeho sbírky přibyl vrtulník MI-8, který ještě donedávna sloužil u vládní letky v Praze k Belích. Přepravoval VIP pasažéry, tedy například prezidenta, premiéra nebo generály, a právě proto má také výrazné zbarvení v národních barvách a oproti běžným MI-8 i luxusnější interiér a větší okna. Vrtulník muzeu dlouhodobě zapůjčil Vojenský historický ústav Praha. Návštěvníci ho ale mezi ostatními stroji zatím neuvidí. Muzejníci pro něj musí připravit vhodné místo a do expozice by se měl přesunout až na příští sezónu. Kunovické muzeum už přitom několik bývalých vládních strojů vystavuje. Mezi nejznámější patří TU-154M, známý jako Naganský expres. Tak do Kunovic, kde nás posloucháte na 969 FM, zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude Lenny, nebo taky One Man Show a Jejich cizí zeď.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že Veselý nad Moravou opravilo ulici Rybníček. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Na Rádiu Jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyber

0: Set. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
3: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy se výrazně zlepšil a Veselý nad Moravou opravilo ulici Rybníček. Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy se výrazně zlepšil a je stabilizovaný. Proces probouzení pokročil, starosta už vnímá okolí, reaguje a komunikuje s rodinou i dalšími blízkými. Nyní rehabilituje na specializované klinice. Léčba a zotavování ale budou ještě nějakou dobu pokračovat. Město zveřejnilo informace se souhlasem jeho manželky a rodina žádá o respektování soukromí. Ulice Rybníček v historické části Veselý nad Moravou prošla během léta kompletní proměnou. Vznikla tam nová komunikace ze žulových kostek, 11 parkovacích míst a také stanoviště podzemních kontejnerů. Přibylo i nové dopravní značení, které má lépe usměrnit parkování a provoz v celé lokalitě. Stavební práce se podařilo dokončit dříve, než město původně plánovalo. Ještě před zahájením rekonstrukce bylo nutné vyřešit také vlastnické vztahy k některým pozemkům. Veselý nad Moravou do úprav ulice investovalo 4 miliony 800 tisíc korun. V Břeclavi začne v pondělí 14. září oprava kanalizace a vodovodu v ulici Juliuse Fučíka. Po dobu prací bude celá ulice uzavřena. Opravovat se bude současně na dvou místech. Hotovo by mělo být nejpozději do 4. května příštího roku. Historické domy v Křídlovické ulici v centru Brna čeká velká proměna. V první etapě mají v domech číslo 57 a 59 vzniknout nové byty, mají být celkem 660 městských. Architektonickou soutěž vyhrálo studio EO, které chce původní budovy zachovat a doplnit je například balkony, lehkou nástavbou nebo zelení.
6: Rádio Jih. jich. Počasí.
5: 18 na venkovním teploměru teď máte v Brně, v Šakvicích, v Topolné i ve Vracově. Zítra bude obloha zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer bude oblačno, později až polojasno. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
8: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme se podívat na silnice, jak to tam vypadá na výjezdu z Veselí nad Moravou ve směru na Slovensko. Se srazila dvě osobní auta, projedete jedním jízdním pruhem. V Brně v Jihlavské ulici u křižovatky s Vídeňskou bouralo osobní auto s dodávkou. Připravte se na zdržení. Mám tady ještě z Brna jednu informaci v Jihlavské ulici. Ne, to není ono, dobře, tak to už jsme měli, ok. Tak a ještě teda na Uherskohradisku v Kunovicích v ulici Solná cesta u křižovatky s třídou maršála Malinovského bourala dvě osobní auta, na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. No, jsem si myslel, že to tam ještě nebylo, no ano, už to tam bylo.

I v tuhletu chvíli vyjíždíme do další společné hodinky, kdy vás provází Vlastě Macík. No a tohle to je Justin Timberlake a jeho Sexy Back. Tak zdravíme všechny děvčata, které mají Sexy Back.

0: Moravě 9 minut po 16. hodině. Další více než 3 kilometry pro pěší a cyklisty na Ždánicku jsou zase o krok blíž. Plánované pokračování cyklostezky už má stavební povolení a propojí další část okolí Lovčic se stávající trasou. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jich po další dvojice hitů. Pro dobrou náladu budou zpívat Miraj a taky Sugababes.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

cyklostezka Ždánka by se měla v budoucnu prodloužit o další více než 3 kilometry. Obec Lovčice už na nový úsek získala stavební povolení. Trasa povede od rozcestí nad bývalým JZD kolem Jabloňového sadu a dál směrem k Hegrovu kříži. Přes Lovčický potok vznikne nová lávka a stezka se potom napojí na současnou trasu, která končí v Uhřicích. Sloužit bude společně pěším i cyklistům a bude široká 2.

0: bylo potřeba vyřešit celkem 20 dotčených pozemků a dohodnout se také z Lesy České republiky. Teď lovčice čekají na vhodný dotační program, ze kterého by mohli stavbu financovat. No a jedna zajímavost, stezka do Úhřic kopíruje trasu zrušené železniční tratě. No, tak tam bych se jel podívat.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

za chvíli slibovaný Xindle X blbým věku a bude taky Ava Max a samozřejmě je další pozvánka.

0: s názvem Mr. Know It All, tak se podíváme do Skalice, protože tam se něco chystá na neděli. Co to bude, tak to uslyšíte právě po další trojice hitů pro dobrou náladu. Držte vlnu na jihu.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklovkyjov. Více na top.cyklo.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.

0: Tohle to je Teddy Swims a pokud si chcete v neděli udělat výlet třeba do nedaleké Skalice, můžete zamířit i za kulturou. Skalický Orel tam pořádá hudebně filmové představení Mariánské příběhy. Program začne v neděli 13. září v 16 hodin ve starém kině Sloboda v Sasinkově ulici. Společně vystoupí skupiny Freďáci a Světílko a také děti z dětského domova ve Skalici. A ještě jedna důležitá informace, vstupné je dobrovolné. Do Skalice zdravíme, už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po čtyřech obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Aeroklub Holíč vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 12. září od 10 hodin na letišti v Holíči uvidíte legendární proudové letadlo L-29. Těšit se můžete také na akrobatické vystoupení a další letecké zážitky. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na www.letiskoholíč.sk. Přijďte si užít den plný létání na letiště v Holíči.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dáme si taký Taylor Swift, Fate of Ophelia. Já jsem Vlasta Macík, za chvíli kolega Petr Indra a další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že brněnské transplantační centrum se stěhuje do Bohunic. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vy...

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
0: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu.

0: hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zatím ještě stále krásné odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Kruhový objezd u břeclavského Teska čeká přestavba a brněnské transplantační centrum se stěhuje do Bohunic. Břeclav udělala další krok k úpravě dlouhodobě problematické křižovatky u Teska na výjezdu směrem na Brno. Zastupitelé schválili smlouvu s investorem, který chce v lokalitě vybudovat novou obchodní zónu, včetně hobbymarketu. Součástí dohody i přestavba současného kruhového objezdu na dvě vícepruhové okružní křižovatky. Investor má úpravy za zhruba 50 milionů korun vyprojektovat, postavit a také zaplatit. S přípravou projektu chce začít po schválení změny územního plánu, kterou město očekává koncem roku. Smlouva počítá také s protipovodňovými opatřeními a novou zelení. Hygienici kvůli epidemii střevního onemocnění zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Nákaza zasáhla více než 170 lidí. Opatření začne platit 15. září. Epidemii se totiž ani přes předchozí zásahy nepodařilo zastavit. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně se stěhuje do nového sídla v Bohunicích. Dosavadní prostory u svaté Anny už kapacitně nestačily. Nová budova za 2,4 miliardy korun nabídne o jeden operační sál a 35 lůžek víc. Pracovníci teď stěhují přístroje, vybavení a připravují pokoje pro první pacienty. Zároveň centrum rozšiřuje personál. Přijalo už 35 nových nelékařských pracovníků a nabírá také další lékaře. Větší kapacita by měla zkrátit čekací doby na některé zákroky.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Ve Velkých Pavlovicích aktuálně měříte 19 stupňů Celsia, 18 máte potom na venkovním teploměru v Uherském Hradišti, v Hluku a v Čejkovicích. Páteční obloha bude zatažená, déšť nebo občasný déšť bude od západu ubývat během odpoledne, kdy se ještě mohou objevovat ojedinělé přehánky. Večer oblačno, později až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
13: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Pojďme se podívat na silnice. Připomínám, že na výjezdu z Veselí nad Moravou ve směru na Slovensko se dořešuje nehoda dvou osobáků. Projedete jedním jízdním pruhem. Ve Znojmě v Suchohrdelské ulici bourala dvě osobní auta. Místem projedete jedním jízdním pruhem a zdržíte se nárazově. A snad už ve Zlíně v Sokolské ulici doskákal muž před vozidla. Na místě je policie. Dejte tam prosím vás pozor. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Máme 17 hodin, skoro 3 minuty. Vy posloucháte Rádio Jih. Tohle to je Kelly Clarkson a my jdeme do poslední společné hodinky.

0: a skejťáci ve Zlíně mají další místo, kde si můžou zatrénovat. U jedné ze základních škol přibyly totiž nové překážky a město zároveň chystá i mnohem větší areál pro streetové sporty. Podrobnosti uslyšíte po dalších dvou hitech pro dobrou náladu a postarají se o ně Damiano David a taky David, pardon, a taky Krištof Obchodník s deštěm.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Sportovní areál u 16. základní školy v Okružní ulici ve Zlíně nově nabízí také 3 mobilní žulové prvky pro skejťáky. Po frekvencích rádia jich proto teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM do Zlína a okolí. 3 mobilní žulové prvky jsou vlastně lavičky, které můžou sloužit jako překážky. Díky tomu, že jsou přemístitelné, se dá sportovní plocha podle potřeby různě upravovat. Město za ně zaplatilo zhruba 121 tisíc korun. Areál je mimo dobu školní výuky přístupný i veřejnosti a nové prvky mají nabídnout další vyžití hlavně dětem a mladým lidem. Zlín ale připravuje i podstatně větší projekt. Na Bartošově čtvrti už vzniká Sportpark Bartoška se skateparkem, parkourem a dalšími sportovišti. Hotový má být v roce 2027. Do Zlína zdravíme, po frekvencích rádia jich teď posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvílí Tomáš Klus dokola. No a kam se vydáme po frekvencích Rádia Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu za slavným spisovatelem Abelem, nositelem Nobelovy ceny za literaturu, který žije daleko od lidí a civilizace. A to jenom proto, aby unikl lásce, aby se před ní schoval, aby popřel všechnu její sílu. Kdo mu do toho všeho začne házet vidle, o tom bude řeč na Rádiu Jih do 10 minut, tak rozhodně držte vlnu.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: léčivé účinky sebeklamu. Tak to je dnešní první pozvánka na českou dramakomedii tady u nás na Rádiu Jih. Láska je příčinou i důvodem, proč slavný spisovatel Abel, nositel Nobelovy ceny za literaturu, žije daleko od lidí a civilizace. Aby lásce unikl, aby se před ní schoval, aby popřel všechnu její sílu. Na samotě ve svém luxusním srubu uprostřed lesů, luk a hájů si požitkářsky užívá života, ale také se topí ve své vlastní osamělosti. Jednoho dne se ve dveřích objeví Nikolas, údajný novinář z nepříliš významných regionálních novin. Přijíždí až z Francie, aby si s arrogantním autorem promluvil o jeho posledním románu Zapřená láska. Knize složené z intimních milostných dopisů, adresovaných tajemné ženě s iniciálami HM. To, co začalo jako obyčejný rozhovor, se však postupně mění v nebezpečný psychologický duel dvou mužů se zcela odlišným pohledem na lásku, vztahy, sexualitu i život samotný. Jako dva boxeři si vyměňují zásahy v pomyslném ringu, aby nakonec došli k šokujícím zjištěním, které je dovedou na samotný práh života. Na českou dramakomedii Léčivé účinky sebeklamu zajděte dnes přesně v 8 do kina Svět v Hodoníně. Na hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger zajděte dnes v 19 hodin do kina Svět ve Strážnici nebo potom v 8 do kina Panorama v Kyjově. Brněnská Lucerna promítá ve stejném čase, tedy ve 20.00, životopisné drama s černým humorem Tony. A poslední dnešní pozvánka bude na romantickou komedii Magická posedlost 2. Tu nabídne ve 20.15 kino Hvězda v Uherském Hradišti a o 20:30 zlínské multikino Golden Apple Cinema. Dobře se při čtvrtku bavte a my se slyšíme zase zítra ve 2 tady na frekvencích Rádia Jih. Vlasťa Macík přeje hezký podvečer.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

jejich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: CZ.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vínobraní na krk. A tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji,
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy se výrazně zlepšil a Veselí nad Moravou opravilo ulici Rybníček. Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy se výrazně zlepšil a je stabilizovaný. Proces probouzení pokročil, starosta už vnímá okolí, reaguje a komunikuje s rodinou i dalšími blízkými. Nyní rehabilituje na specializované klinice. Léčba a zotavování ale budou ještě nějakou dobu pokračovat. Město zveřejnilo informace se souhlasem jeho manželky a rodina žádá o respektování soukromí. Ulice Rybníček v historické části Veselí nad Moravou prošla během léta kompletní proměnou. Vznikla tam nová komunikace ze žulových kostek, 11 parkovacích míst a také stanoviště podzemních kontejnerů. Přibylo i nové dopravní značení, které má lépe usměrnit parkování a provoz v celé lokalitě. Stavební práce se podařilo dokončit dříve, než město původně plánovalo. Ještě před zahájením rekonstrukce bylo nutné vyřešit také vlastnické vztahy k některým pozemkům. Veselí nad Moravou do úprav ulice investovalo 4 miliony 800 tisíc korun. V Břeclavi začne v pondělí 14. září oprava kanalizace a vodovodu v ulici Juliuse Fučíka. Po dobu prací bude celá ulice uzavřená. Opravovat se bude současně na dvou místech. Hotovo by mělo být nejpozději do 4. května příštího roku. Historické domy v Křídlovické ulici v centru Brna čeká velká proměna. V první etapě mají v domech číslo 57 a 59 vzniknout nové byty, mají být celkem 660 městských. Architektonickou soutěž vyhrálo studio EO, které chce původní budovy zachovat a doplnit je například balkony, lehkou nástavbou nebo zelení.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Dnes večera v noci oblačno až zataženo, noční teplota klesne až na 11 stupňů, zítra pak zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, včetnější jihovýchodní části kraje. Odpoledne k večeru budou srážky ubývat, naměříme až 17 stupňů na jihu Moravy, maximálně 16 pak ve Zlínském kraji.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Moravo i v rámci dalšího zářijového čtvrtku máme pro vás na jihu počasí. Platí, že dnes v noci bude na Moravě oblačno až zataženo, k tomu přehánky nebo déšť. Nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. V pátek pak znovu velká oblačnost a k tomu déšť. Večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty jen od 14 do 18 stupňů.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, vrásky na čele vinařů v Šampani a co vás taky čeká už příští víkend v Bzenci, řeč bude o veřejné degustaci téměř 800 vín slovácké nominační soutěže do salonu vín a taky Klára Kolárová, národní someliérka a její pohled na zákulisí návštěvy 18 Masters of Wine České republiky a jejich čtyřdenní trip po všech vinařských podoblastech. O tom všem bude řeč. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Blíží se Bzenecké krojované vínobraní a s ním i veřejná ochutnávka všech vín za slovanskou podoblast, která budou bojovat o titul nejvyšší šampiona salonu vín pro příští rok. Soutěž má pro letošek ale jednu velkou novinku. Jednotné vstupné pro neomezenou degustaci klidně všech vín. Ale postupně. Mluvím o pátku 18. a sobotě 19. září. U Bzeneckého zámeckého parku bude opravdu z čeho vybírat 795 vín od 96 vinařů. Rýňáky, těch je úplně nejvíc samozřejmě. Taky šardonky, sauvignony, tramíny, šeďáky, ale budou tam i desítky pálav a hibernalů a to jsou velmi oblíbené vůňavky. Z těch méně častých, které stojí za ochutnání, například Cabernet Curtis, Donau Riesling, Malverina, Noria, Regent i světový Malbec. K tomu vám po oba dny bude hrát cymbálka, v sobotu se představí desítky veteránů, no a zámecké sklepy nabídnou i speciální, exkluzivní prohlídky s degustací. No já myslím, že není moc o čem. A k tomu všemu i stánky a kulturní program na náměstí, tak nezapomeňte už příští pátek 18. a v sobotu 19. Vstupné je 0, platí se buď to každý vzorek zvlášť, anebo 500 za vše. Více se dozvíte na webu Sdružení slováckých vinařů CZ, kteří taky výstavu pořádají.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Ve Francii letos zažili něco, co tam prý ještě neměli. Extrémní vedra, celkem 4 vlny od května, dohromady 63 dní. Donutila vinaře v Šampani začít sklízet hrozny už 6. srpna. A to je o 3 týdny až měsíc dřív, než bývá zvykem. Problém je, že spousta sběračů hroznů byla v tu dobu ještě na dovolené, takže vinice museli narychlo zhánět posily. No a podle představitelů tamního sdružení pěstitelů se termín sklizně za posledních 20 let posunul dokonce o celý měsíc dopředu. Horko má přitom dvě strany mince. Méně vlhkosti znamená méně plísní, ale hrozny zase rychleji sládnou a tak stoupá obsah alkoholu ve víně. A to věru základnímu vínu na výrobu sektu vůbec nesvědčí. K tomu se přidávají i měnící se návyky milovníků vína a taky americká cla. No, i když by se vinařům ze Šampaně mohlo závidět, jaké skvělé sekty dělají, jinak jim závidět opravdu není co. Zároveň ale oni sami věří, že réva se časem přizpůsobí i této divné době.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Rádio Jih.

0: Kláry Kolárové.
1: Stala se neuvěřitelná věc. Do České republiky přijelo na studijní cestu 18 Masters of Wine, největších kapacit ve světě vína. Tak se nedivte, že nám jejich návštěva trošku rozklepala kolena. O to více nás všechny potěšilo, jak byli spokojení a jak moc jim chutnal náš Vlašák a Frankovka. Nebojte, i na Pálovu došlo. Ale Vlašák a Frankovka vyšly z ankety jako ty dvě odrůdy, kterými bychom se měli ve světě podle nich ukazovat. Překvapila nás i jejich další rada. Používejte čisté názvy. Na místo překladu máme zůstat u svého. Vlašák a Frankovka. A vlastně proč ne? Vždyť i my se učíme vyslovovat názvy zahraničních vín. S propagací našeho vína by nám pak podle nich posloužilo spojení s Bohemian Rhapsody od Queen, případně s Davidem Pastrňákem. Nebo vás napadá někdo jiný, kdo by nám s tím naším vínem v zahraničí pomohl?
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: No a pohled do kalendáře, dnešní povídání o víně tradičně uzavře. To, abyste věděli, kam si můžete vyrazit za vínem vy osobně v následujících dnech volna. Tak si pište. Blatnice pod Svatým Antonínkem, Brno, Bulhary, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hustopěče, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Moravská Nová Ves, Mutěnice, Nový Švaldorf, Sedlešovice, Polešovice, Rakvice, Skalka, Starovice, Strážnice, Šatov, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Pavlovice, Vlasatice, Vrbovec a Znojmo. Více se dozvíte na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, CZ. Já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě, pijte burčák a moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Morravo i v rámci dalšího zářijového čtvrtku máme pro vás na jihu počasí. Platí, že dnes v noci bude na Moravě oblačno až zataženo, k tomu přehánky nebo déšť. Nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. V pátek pak znovu velká oblačnost a k tomu déšť. Večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty jen od 14 do 18 stupňů.

0: Moravo, další zářijový čtvrtek na jihu v běhu, no a platí, že brněnský Prigl čeká zítra, tedy v pátek, další velká taneční letní noc. Brněnský Prigl má před sebou finále letošní sezony a já vás tam pozvu už za chviličku. Tak zatím mějte skvělý čtvrteční večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční večer na vlnách Jihu v běhu, no a já, tak jak jsem slíbil, dnes nabídnu i pozvánku na další letní taneční noc kultovního Priglbaru Brno, který drží tradici letních nocí nad Brněnským mořem, tedy nad Brněnskou přehradou. Letošní sezona je před svým finále a mimo Míchaček a Grilu to bude nad Brněnským mořem žít zítra, tedy v pátek, songy Karla Gotta, další noc letošní sezony, jednu z posledních, zítra 11. září, doprovodí naše formace Karel Gott Revival Morava. V rámci letošní sezony na Priglu platí, že lodní doprava uzavře letošní sezonu 31. října, tak se ještě letos vypravte do Brna na Prigl. Je tam krásně a zítra vás tam budu čekat. Čtvrteční večer na Jihu v běhu, no a já už vám v tento moment servíruji další večerní hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrtek s datem 10.9. se nám krátí, babí léto si dalo na pár dnů prázdniny. No ale já i tak nabídnu pozvánku na oblíbené hustopečské burčákové slavnosti. Více k další moravské události prozradím za chvilku, tak zůstaňte s náma a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Ze studia jihu přejeme pohodové čtvrteční finále.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: I ve čtvrtek večer zůstáváte s rádiem Jech, u mikrofonu stále večerní jezdec Josef Bouda. No a platí, že hustopeče se připravují na další ročník extrémně oblíbených burčákových slavností. Ty v letošním roce připadly na dny od 17. do 19. září. Recesistická akce připomínající vinařskou historii města, spousta zábavy, soutěže, ochutnávka burčáků v čele s purkmistrem a končely města či jarmark. O tom všem to bude. V rámci letošního ročníku navíc vystoupí například Yes Brothers, Čechomor, Pilsner Jazz Band, Benjo Band s Ivanem Mládkem a MIG 21. K tomu plno dalšího doprovodného programu jídla, pití, prostě velké burčákové slavnosti v Hustopečích, tak jak je máme rádi už příští víkend mezi 17. a 19. zářím. Další typy hud dnes burčákový, no a k tomu další porce hitů pro dobrou náladu. Čtvrtek běží, tak se mějte fajn. Sihu vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, k tomu přehánky nebo déšť, nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. V pátek pak znovu velká oblačnost a k tomu déšť, večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty jen od 14 do 18 stupňů. Takový bude pátek, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer zdraví. Josef Bouda.

0: CZ.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo, je tu čtvrteční 22. a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, k tomu přehánky nebo déšť. Nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. V pátek pak znovu velká oblačnost a k tomu déšť. Večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty jen od 14 do 18 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Rádio Jih, 10. zářijová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, k tomu přehánky nebo déšť. Nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. V pátek pak znovu velká oblačnost a k tomu déšť, večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty jen od 14 do 18 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme další zářijový pátek s datem 11.9. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno až zataženo, k tomu přehánky nebo déšť, nejnižší noční teploty od 11 do 14 stupňů. V pátek pak znovu velká oblačnost a k tomu déšť, večer by mělo oblačnosti ubývat, nejvyšší denní teploty jen od 14 do 18 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a parádní páteční den ve společnosti Rádia Jih.

CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.